Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u toho Evropa.

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně s Evropou.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: který je Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
4: Halo?
3: Ano, prosím.
4: I prosím vás, to je autoškola?
3: Ano.
0: Takhle, já bych vám potřeboval dát svoji starou škodovku.
3: Starou škodovku?
0: Vy neskáníte auta jako pro provoz?
3: Neskáním, ne.
0: To nejde, jo?
3: Ne, no tak jde, ale já neskáním, nepotřebuju.
0: No počkejte, nepotřebujete, ale já bych potřeboval právě aspoň na měsíc na jízdy.
3: Teď nerozumím, proč? Já tomu nerozumím.
0: Čili vy byste ji nevzal, jo?
3: No co bych s ní dělal?
0: Ona blbě zatáčí doprava.
3: No tak to si dejte do servisu, ne do autoškoly.
0: No jo, ale v servisu by za to budou chtít hrozný peníze a
3: no,
0: tam...
3: No, autoškola není opravárna, to se na mě nezlobte.
0: Helejte se, vy jste autoškola a vaše povinnost je naučit auta řídit.
3: A řidiče, ne spravovat auta.
0: Já bych potřeboval právě, kdyby jenom jste jí odnaučili, ona trošku táhne doprava.
3: Tak to dejte do servisu.
0: A já bych ji chtěl dát do školy k vám, já jsem slyšel, že vy jste prej dobrý hrozně.
3: No, na žáky, ale ne na auta.
0: Čili vy nemáte auta, já u sebe jako školáky.
3: No auto mám samozřejmě, řící fáby, ale nemám co dělat s autama, který špatně jezdí.
0: No ale ono dělá pořád přestupky hrozný, furt jezdí na červenou prostě, přejíždí přes plnou čáru.
3: Vy mluvíte o autě, nebo o ženě, nebo o kom?
0: Já mluvím o autě. Já mám starou škodovku a ona právě dělá samý přestupky dopravní a já jsem si řekl, jak jako takhle to nenechám, dám jí do školy.
3: Zavolejte mi někdy kolem pátý, já teďka spěchám.
0: Vy spěcháte, jo?
3: Někdy kolem pátý, jestli vám to vyjde, abych na to měl trošku času.
0: Čili vy si to chcete rozmyslet, jo?
3: Ne, já chci to pochopit, ale nemám teď na to čas to chápat.
0: No, je to prosím vás jednoduchý. Moje auto
3: no,
0: dělá dopravní přestupky.
3: Kolem pátý hodiny, naschle.
0: Naschle. To vám teda můžu říct, že je dneska školství, člověče, to je ochota. Nazdár.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

et d'autres.

0: Dobrý den, tady je Mrážek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
0: Dobrý den, to je paní Klára?
2: Ne, Klára, tady nebydlí. Kdo volá?
0: Tady je Mrážek ušená.
2: Já totiž... jsem její matka.
0: Prosím?
2: Že jsem její matka.
0: Vy jste matka, jo?
2: Ano.
0: Helejte se, já vám volám z posádky v Příbramí a my doplňujeme stavy a potřebovali bychom, abyste šla k paragánům.
2: Cože?
0: Potřebovali bychom, kdybyste nám pomohli na naší jednoce, jestli by to šlo, jako samozřejmě za peníze.
2: Jenže ona je na mateřský.
0: No a vy byste nechtěla?
2: Jako, já vám teda skutečně nerozumím. Já...
0: Víte, o co jde?
2: Nevím.
0: Ono by stačilo, kdybyste se zúčastnili do cvičení, aby jsme viděli, jak jste na tom kondičně.
2: No, teda to...
0: Ne, rozumíte, jde o to, že byste prostě šli normálně na cvičák, válili byste se v bahně, pak byste měli rozborku, zborku samopalů, karate a tyhle ty věci.
2: K čemu je to dobrý?
0: No, k usmrcení protivníka.
2: A to děláte jako u Telekomu, jo, nebo?
0: Ne, to se dělá v armádě, u Telekomu se telefonuje.
2: Mhm. No, tak
0: oni to právě změnili, když si to bylo i u Telekomu, ale teďkon si to jenom v armádě právě.
2: Mhm. No a to jako asi těžko, mně je 2,50, to jako...
0: No i ve 2,50 můžete rozrazit hlavou 4 kovový desky.
2: No to já...
0: Máme tady jednu paní, ta je z Benešova a ty je 65 a ta normálně poráží rukou smrky.
2: Jak se přišel na Kláru Krouškovou, mi ještě řekněte.
0: No my jsme na ní dostali doporučení.
2: Doporučení od koho?
0: Doporučení od nějakých jejich spolubojovníků z Vietnamu.
2: Jejich spolubojovníků? No tak teď už to teda opravdu považuji za žert teda, protože jako...
0: A ona nebyla ve Vietnamu?
2: No to nebyla teda, to jako...
0: No tak to byla Kambodža.
2: Ne, tak takovýhle akce v životě nedělala.
0: Jo a hejte se, jaký máte míry, že bychom pro vás ušili... maskáče, abyste mohla nastoupit.
2: Já myslela, že byste mě rovnou vzali míry na rakev, ne?
0: No tak, když se vám nechce zabíjet, a v tom případě vás nemůžem potřebovat. My potřebujeme někoho, kdo chce vraždit.
2: Takže se mějte hezky, naschledanou.
0: Taky se mějte hezky a my pro vás posíláme eskortu. Naschle.
2: Naschle.
0: No tak, když nechcete zabíjet, tak to vás nemůžem potřebovat. Naschle. Smrt všem pacifistům. Smrt všem pacifistům, nazdár.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: jsme tady. 5:59. Dnes bude ranní show.
1: No jo, teď byly 2 dny volná.
0: To jo. To jo.
1: Teda ty jsi zas až takový volno neměl.
0: Tak, ano. My jsme do 11 do večera včera točili Superstar. Ne, že by vás to mělo jako nějak zajímat, ale tak to je prostě. Tak to je. A bylo to docela vtipný, že vlastně my jsme točili Superstar, nebo končili jsme natáčení Superstar zrovna ve chvíli, kdy v televizi běžela Superstar. I když my točili vlastně 8. a 9. díl, dneska 9., zatímco v televizi běžel 2. A to jsou blbosti. Pojďme se soustředit na to důležité. A to je Evropa 2.
1: Ano.
0: A zdraví samozřejmě.
1: Jistě. Hlavně to zdraví.
0: Jak se máš?
1: Já perfektně. Já jsem ty 2 dny teda nenatáčela nic.
0: Nic? Takže... Ani sebe?
1: No tak to zase jo. To zase jo. Natočila jsem si nové auto, pro které jsem si včera jela. Ale jako jinak jsem odpočívala, no.
0: A natočila si ho ve zdraví?
1: Jo.
0: Je zdravé auto? Je,
1: no takhle, já jsem ho dostala po někom a je tam jakoby nepatrný škrábaneček, nepatrný.
0: Co se stalo?
1: No nevím, měla to přede mnou nějaká jiná, asi influencerka, novinářka,
0: jo, takhle,
1: kdo ví.
0: To je takhle jako půjčující.
1: To je tak, jo, to je tento putovní vůz, no.
0: Takže máš proprděný sedačky, jo.

0: Tak jdeme na to, 6.00 zprávy.
1: Dobré ráno, malí stavitelé i velcí developeři se v následujícím roce a půl začnou řídit novými předpisy. Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili rozsáhlou změnu stavebního zákona. Podle vlády přispěje k rychlejší výstavbě a tím i k dostupnějšímu bydlení. Ve středu večer středoevropského času se konala jedna z nejočekávanějších technologických tiskovek letošního roku. Společnost Apple odhalovala novinky pro podzimní sezónu. Premiéru se odbyl vůbec první skládací iPhone. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: V Praze a přilehlé části středních Čech se nachází více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvedl to Institut plánování a rozvoje hlavního města v nové studii. Její autoři zmapovali stezky z digitálních modelů krajiny a historických map. Studie doporučuje cesty obnovovat a znovu tak propojovat město s krajinou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na několika místech v Praze dnes začne 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude galerie Mánes, dále dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, Rotmajerova vila ve Střešovicích a muzeum Praha na Florenci. Festival dává příležitost zavedeným značkám i začínajícím autorům.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si teď po ránu dejte na dálnici D5, pokud jedete z Plzně do Prahy, tak za Loděnicí na 9. kilometru na začátku stoupacího pruhu teď překáží porouchané auto.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Maximální teploty vystoupí dnes většinou na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy může být až 22. Na nebi bude převážně polojasno až oblačno. Výjimečně by se slabá přehánka mohla vyskytnout jen v horských oblastech na severu. Zprávy jsou za námi a to znamená, že startuje další ranní show s Leošem Marešem.
0: A Katkou Říhovou. Mě to úplně vyděsilo, jak ta věta byla krátká.
1: Jo, jo.
0: Jsi klesla hlasem.
1: No, tak to nevá.
0: Ranní show s Katkou Říhovou. Dobré ráno.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Dobré ráno, ranní show začala, 6.06. Ahoj.
1: Hello.
0: A pojďme se bavit o tiskovce iPhoneu. Možná jsem to řekl tak jako přiblble.
1: Víme, co jsi tím myslel.
0: Tiskovce iPhoneu, to jsem řekl teda hovadinu.
1: Představování nových modelů, ale ano. Konalo se na tiskové konferenci.
0: Dobře, ale byla to akce Apple.
1: Jo, takhle, no.
0: Jo, ne iPhoneu, a taky oni tomu nějak říkají. Martin Cilář to bude vědět, že to každý rok sleduje, on to má rád. A hodně lidi to mají rádi, tak pojďme se o tom bavit.
1: Ano.
0: Martin, jak se jmenuje ta akce, prosím tě, kdybys byl tak hodný a řekni to.
1: Ta tiskovka Apple, jak se jmenuje?
2: No. Keynote.
0: No, děkuju. Víš, tak můžeš přijít s jedným vstupem do vysílání. Tak a otázka zní, jak teda vypadá ten lámanej iPhone. To nás samozřejmě bude zajímat. Ranní show, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno.
0: Tak říkej.
3: Potřeboval bych vědět, jestli budete začínat ranní show 4. ledna, nebo až 11. A co případně Štěpán pije za kafe, protože tebe a Káťu už vím, ale Štěpána nevím.
0: Tak postupně, jo. Za A. Co otravuješ, jo? To je první věc. To se ti chtěl říct hned z úvodu. Za druhý. 4. ledna doufám, že nebudeme začínat.
1: Ani 11.
0: Ani 11. Možná v únoru. Když se budeš chovat slušně. A za třetí, jsi strašně moc hodný, že ses ozval. A kávu pijeme jakoukoliv, jsme rádi, že máš o to zájem.
3: No ty černou a ta kapučíno, to vím, ne?
0: Tak pozor, s kávou mám historku. Chcete historku?
1: Jistě.
0: Mám skvělou historku, ale už jsem ji tady možná říkal. Jágr v koze. Já jsem to totiž někomu vyprávěl. Jo, já to vyprávěl na Superstar po rocu včera. Mm-hmm.
1: Já myslím, že nám taky, ale nepamatuju si pointu, takže to dej znova.
0: Jo, tam byla celá porota, Palo, Kelin, Eva i Kuba a jim. Bavili jsme se o Jágrovi. Jo, já už vím, proč jsme se o něj bavili, že jak je skvělej.
1: Mm-hmm.
0: Jo, Kuba Prachař vyprávěl, že hráli na nějakém vinařství Stros Diskotékos a že za něma Jarda přijel.
1: Mm-hmm.
0: Je, teď se to úplně nabaluje, ta historka. A to v éteru nebylo teďka tady, takže si to můžete užít. A víš, proč přijel Jarda Jágr na vystoupení Vojty Dyka, Honzy Maxiána a Kuby Prachaře? Proč tam reálně dojel?
1: Protože je má rád.
0: No, to jsem si taky myslel. A Kuba Prachař říkal, že ne. Že mu Vojta Dyk volal, přijeď do Olomouce. Už vím, už se, promiňte, muselo se mi to naloudovat, ta historka. Vojta Dyk volá Jágrovi, přijď za náma do Olomouce, budeme tam hrát. A on, no, nevím, tenhle to, všechno. A pak už Vojta Dyk volá znova a říká mu, tak přijedeš? A Jarda Jágr říká, hele, nevím. A Vojta mu říká,

0: Jakože za ním
1: oni
0: přijel.
1: Oni jsou nejky.
0: Oni jsou jako nejky. Takže to je jedna historka s Jágrem. Na to jsme říkali, že je úplně super, že když přijde na koncert, tak prostě je, to jsem říkal já, že byl na Markovi ztraceným a že byl skvělej. Baví vás to?
1: No tak
2: jo.
0: Jo, posloucháš. Že Jágr je skvělej, že prostě je bezprostřední, že to má na salámu, co si lidi myslí. A to je pravda, protože Marek ztracený končil písničku takovým ploužákem na Letný. Bavíme se o Letný. Takový to cesty vedou strakatý, já a ty.
1: To je ten klip, jak tam hraje Pagáčová, podle mě.
0: Naše cesty.
1: Jo.
0: A teď dobře poslouchej, seděli jsme na tribuně a lidi byli jako trávený, trochu už to bylo dlouhý a tohleto. A tak jako nereagovali tak asi, jak by si Marek přál, protože prostě seděli, jo, při finále toho koncertu. Ale když začala ta písnička, ta Naše cesty, tak normálně Jaromír Jágr seděl s Dominikou přímo takhle přede mnou, jako takhle půl metru.
1: Svou přítelkyní.
0: Ty svojí přítelkyní, ano. Jo? A furt se tak jako odlapkávali, to bylo fajn. A on seděl opravdu, že jsem jako, když jsem dal ruku před sebe, jak jsem se ho dotk na zádech. Prostě měl stejný místa v řadu přede mnou. A na tuhletu písničku se normálně zvedli. A teď úplně jak, já vím, že to je normální, jo, že, ale přece jenom, když jsi jako Jaromír Jágr, samozřejmě se všema se fotil, byl hrozně fajn, tak si normálně, jak se jako objali a teď každej to svou vnější rukou jako směrem k Markovi ho jako pozbuzovali a teď se prostě, jak v Love Islandu, jak se tady říkali, jak v Love Islandu se otlapkávali, mazali se a tak jako se vlastně tulili před všema. Všichni jako koukali a byli z toho tak jako překvapený, že vidí Jaromíra Jágra, jak se jakoby tulí k tý holce. To bylo hrozně fajn. No a na to zase Eva Farná říkala se svoji historku, že ho pozvali k sobě na busty.
1: Aha.
0: Že měli pocit, že je sám, že tak jako vlastně nemá moc kamarádů. To je zajímavý, viď?
1: A, on přitom Libora.
0: No ale vlastně, že to tak jako ve finále opravdu je, že tyhle ty lidi jako samozřejmě nás nevímají, nebo my hlavně, no že prostě Jaromír, že měli pocit, že je takový jako sám, tak ho pozvali domů na busta a na aktivity, nebo co. Mm-hmm. A on fakt přijel. Mm-hmm. Takže Eva tam byla se svýma kamarádama a pozvali si Jágra a Jarda přijel na busty.
1: To je dobrý. Takže on takhle přijede, když ho pozvu. Aha.
0: Tak.
1: Good to know.
0: A proč to celý vyprávím? Protože já vím, že náš milovaný posluchač řekl o tom kafi.
1: No.
0: A já jsem dal historku k lepšímu, že každý pátek sedí na u rohovýho stolu v Kozičce. Mimochodem je to zítra, můžete ho tam potkat zase. S Vastou zpěvákem tam sedí, jo. A já jsem tam s nima seděl se svojí manželkou, je to pár měsíců zpátky. A teď vtipný bylo, že moje žena nepije, já nepiju, Jaromír nepije. A jenom teda samozřejmě čtvrtý člen u stolu, ten teda jakoby tam rozdával šampaňský všem. A teď jsme jako byli tam tři nepiči, takzvaně. Jo. A ta Kozička tam to prostě jede, muzika, všechno to jede. A Jaromír, to se mi líbilo, byla jedna ráno a najednou takhle ukáže na číšníka a říká, dám si kapučíno. A já na něj koukám, on říká, no kapučíno. A teď mu přinesli to napěněný s tím prostě nějakým tím jednorožcem prostě tam udělený z té smetany. Vypil to kapučíno a objednal si tatarák. To je strašně zábavný. Říkám, teď si dáš na to kapučíno tatarák a ono, tak je ten tatarák s tou topinkou a s tím česnekem. A když to dojet, tak si objednal ještě do kapučíno. jakože kafíčko po jídle. Takže frajer si dal ve dvě ráno kapučíno, tatarák a pak ještě jedno kapučíno. Takže to je odpověď, kdyby si se, milí posluchači, ty chtěl zeptat, co pije Jaromír za kafe.
2: No, ale že jí tatarák je jasný, když je kladeňák.
0: Když co?
2: Když je kladeňák.
0: Když je kladeňák, no tak hlavně.
2: Historicky kladenský hokejisti jedli psy a tatarák.
0: Psy a tatarák. Ty jsi zábavnej, ty jsi zábavnej. A na mě je podle mě vidět, že jsem dva dny nevysílal.
1: A nespal, hlavně.
0: Jsi rozjetej.
1: Jo.
0: Tak přátelé, tady je Marek. Tady je Marek a na tuto písničku se Jaromír s Dominikou objímali. Tobě děkujeme za telefon a měj se, papa.
2: Čau.
1: Čau.

0: na tribuně stojí Jaromír s Dominikou, objímají se a užívají si to. Hezký zážitek. Teď je 10. září, nebo dneska je stále 10. září a já jsem položil asi před 4 hodinou otázku, jak se vám zdá ten skládací iPhone? A mě by zajímalo, jestli se nám může dovolat nějaký posluchač, který to třeba sledoval, ten keynote, a mohli jsme si k tomu něco říct. Protože je to jako událost, ne?
1: Je. Já vám mezi tím řeknu, než se teda někdo odhodlá dovolat, že se jmenuje iPhone Duo. Ono se spekulovalo, jestli se to nebude jmenovat Ultra nebo Fold. Fanoušci prostě už před tím launchem spekulovali, protože se tak nějak tušilo, že tohle přijde. Jmenuje se iPhone Duo.
0: To jsem nevěděl, jmenuje se Duo. Mm. Já jsem si taky myslel, že se bude jmenovat Fold, jako že se ten Fold, jako že se foldne.
1: No, ne.
0: Duo?
1: Duo a k tomu ještě samozřejmě představili 18.
0: Aha, to je jako taky, jo.
1: Ano, to byl, a byly nový sluchátka, byly nový hodinky. Všechno
0: tak
1: možný.
0: To nikoho nezajímá.
1: To ne, ale iPhone 18 je.
0: Sluchátka a hodinky. To je vždycky takový to, no dobrý, no. Sluchátka a hodinky, no. Ukaž telefon, dělej.
1: A zajímá tě třeba, v čem je nová 18?
0: No.
1: Mě to totiž zajímalo, tak jsem si to...
0: No počkej, může pít alkohol, ne?
1: To je fakt. Nové iPhony 18 vypadají prakticky úplně stejně jako loňské 17. Nově ale přináší místo oranžové dvě nové barvy.
0: No počkej, počkej, to mě zajímá. Takže kdo měl hezký Vánoce a rodiče nebo manžela, který viděl nějakou korunu, to se pozná, tak
1: nebo kolegy.
0: Všichni vyrazili s oranžovou
1: do světa.
0: S oranžovou cihličkou, jo? A to byla taková signifikantní 17. A kdo chtěl černej, měl smůlu.
1: A má vlastně smůlu i dál.
0: Protože oranžový byla jenom stříbrná a modrá. Takže 18, jaká je ta hlavní barva? Počkej, já jsem úplně napnutý, já to nevím.
1: To se podrž, to se podrž.
0: Růžová.
1: Ne, ne, ne.
0: Počkej.
1: Jsou dvě.
0: Žlutá.
1: Ne.
0: Bílá.
1: Ne.
0: Tak zeptáme se našeho posluchače, je to soutěž o příjemný pocit. Haló? Haló? Jste tam? Haló?
2: Haló.
0: No, povídejte.
2: Co byste chtěl vědět přesně?
0: Jaká je ta barva?
2: Ježiš. To je 18.
0: No.
2: Jo, tak to nevím. Já jsem myslel, že voláme na ten iPhone Duo.
0: No, tak řekněte iPhone Duo. Řekněte iPhone Duo. Pak se vrátíme k té 18. Tak říkejte iPhone Duo, co?
2: Teď nerozumím.
0: No, jakože...
1: Co s ním?
0: Co s ním? Jak se vám to líbí, nebo jak to vypadá? Já to neviděl.
2: Šílený. Nesmysl.
0: Jako v jakém
2: to by asi zakladatel iPhone nedovolil.
0: Jakože za tebe blbost, jo?
2: No totální.
0: A v čem?
2: No, už mě to nepřipadá jako iPhone vůbec.
0: No, totiž hodně věcí na začátku takhle působí a pak to vezmeš do ruky a řekneš, tyjo, pecka. Víš, co myslím? Ale spíš ne teda.
1: To si řekneš svojí manželce, nebo...
0: Tak jo, tak dále, děkujeme, podle mě to byl moc hezký rozbor. Jako, můžeš o tom napsat nějaký fejton nebo sloupek?
2: No, rozhodně udělám, děkuju.
0: Ahoj, měj se, papa. Ahoj. Tak a než se budeme bavit dál, tak říkej.
1: Světle modrá fialová.
0: Světle modrá fialová je co za barvu?
1: No, ta osmnáctka.
0: Světle modrá fialová.
1: Nebo fialová.
0: Jo, takhle. Se
1: světle, jsou dvě.
0: Světle modrá fialová.
1: Jsou dvě.
0: Světle modrá nebo fialová. No. Hraní show, dobré ráno. Haló. Haló. Haló. Hraní show, dobré ráno. Haló. Tak tady možná máme nějaký problém.
1: Mohl by se nám dovolat Tim Cook.
0: Tim Cook by se
3: mohl.
0: No.
3: Ano.
0: Tak světle modrá nebo fialová.
3: No takhle, já myslím, že Katka říkala, že jsou jenom tři barvy a já jsem dneska ráno zjistila, že vydali i černou, aha, že vyslyšeli a jsou videa, kde lidi představují i černou, akorát to při té prezentaci zapomněli neukázali říct.
0: Počkej, oni to možná fakt zapomněli, to někdo posral možná. Víš, jakože,
3: ale černá za mě jako vypadá top.
0: Počkej, že to skončilo ten keynote a někdo... Ty veď černou ještě! A oni, ježišmarja, já tam se ještě vrátím. No teď už odcházejí lidi, no. Tak teď to si fakt...
3: A jinak...
0: Půl roku to tady zkoušíme. Černou. Kde je Fanda? A on, Fando, no já jsem myslel, ty jsi myslel. Víš, co to znamená myslet? Takhle to bylo, ale to víš, ne? Dobře, zapomněli.
1: Ukázat Hero barvu.
0: To je vtipný.
3: No, myslím si, že příště rok už se někdo na Keynote nepodívá tady tou chybou.
0: Hele, ale ten černý, tak oni jako schválně nedali na tu 17 černou, ne? To bylo schválně, to nebylo, to nezapomněli. To bylo jako, že schválně chtěli vytrestat ty lidi a teď jim to jako milostivě vrátí, ne?
3: Jako za mě z té prezentace obecně šlo vidět, že ta 18 teď je taková trošku upozaděnější, protože vlastně 18 pročko vždycky šlo jako poslední, jako ten wow telefon. A teďka to tak jako odbyli na začátek, jako jo, jasně, 18 máme taky, etc., ale počkejte si nakonec.
0: No, to je skvělý.
3: A Fold za mě, určitě si to svý uživatele najde, tak jako každý nadává, že iPhone předražený a stejně s tím všichni chodí.
0: Je to tak, chodí.
3: Nejsem cílová skupina, jsou to v podstatě dva telefony v jednom, ta cena taky sedí. To
1: znamená, 90.
0: Cože?
1: iPhone Duo.
0: Stojí 90?
3: Ano. Ne, no, ten 2 terabajtový, ale ten nižší.
0: Stojí 90 tisíc.
3: 55, no.
0: Takže jsme zpátky. Přátelé, mě to říkali před asi 10 lety, já tomu nevěřil, v krámu s telefonama. Totiž, když začaly mobilní telefony, tak paměti si pamatujou, že ten Benefon, nebo jak se to mluvilo, Benefon, to byly ty, jak to nosila v ruce.
1: Mm-hmm.
0: Měla si jako autobaterii
1: no.
0: v ruce, jo. A u toho sluchátko, tak ty stály, nebo stávaly 80 tisíc. A říkalo se, to není možný 80 tisíc za telefon. A pán v krámu říkal, nebojte se, za pár let budou stát telefony zase 80 tisíc a je to tady. Počkej, ten duo stojí 90 tisíc.
1: Ale ten s tím velkým úložištěm, no ten co? Základní s tím, no jasně, tak ty bys si koupil tenhle, já vím.
0: Takže to je to, jak jsi říkala slečno, že vlastně duo, že to je i duo cena, jako double cena.
3: No, když se člověk tak vezme, pokud se jim ten ohyb nějak zvlášť nepovedl a použili blbý materiály, zlumí se to, tak za nějakou dobu budete mít ty iPhone 2.
0: Ale já si myslím, že to oni zase asi mají vychytaný, ne? Tohle.
3: No, měli by, i když jako ty 17 se jim taky dobře škrávou, ale... No,
0: ale to je vtipný, ty to říkáš správně, on je to vlastně iPhone Duo za 90 tisíc a když se vám zlomí, tak máte 2 za 45, to je dobrý. To je pravda, to mě nenapadlo. No a jak je vlastně veliký, když je duo, když to rozložíš, tak je jako, větší, je mnohem větší, nebo tak trochu větší jenom, to nevíš?
3: Jo, když se to rozloží, tak ta velikost je jako na šířku, tak je fakt jako příjemná, ale za mě je to, nevím, já nejsem koncový uživatel jo. toho Foldu.
1: No takovej tabletík.
0: Jakože mini iPad, no, jo, no. Normálně mini iPad, jo?
3: Je to tak.
0: A ty máš...
3: Vlastně,
0: a ty máš Apple, nebo vůbec jsi úplně na druhé straně jako barikády?
3: Jo, já tak jako se snažím, pokud tu možnost je, tak každý rok měnit, protože tak jako v úzovkách se to vyplácí nejvíc obměňovat, protože když člověk pár let počká, oni ty ceny furt zvedají, tak pak je to na ledvinu.
0: Je mi to jasný. Tak děkujeme moc za telefon, měj se hezky. Ahoj,
3: jo, čau.
0: Ranní show, dobré ráno, povídejte.
4: Dobré ránko, za mě to byla určitě fialová, co jsem zakoukala.
0: Fialová se vám líbí.
4: A mám takový pocit, že jsem viděla pár reelsek na Instagramu a byla to taková fialovo-vínová, ta 18.
0: Hele, fialová není špatná, já teda radši růžovou, ale...
4: Růžovou mám zrovna teď, je.
0: Ale to je otázka věku.
1: Tak jste si to, děvčata, řekli.
5: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Zajímavý vstup, za chvíli jsme zpátky. Štěpán Kozub tady bude, Jakub Kohák tady bude. Ranní show.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
10: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
11: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
16: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
19: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
20: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Svět podle Koháka. Vítáme hlavní hvězdu této rubriky Jakuba Koháka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za milé přivítání.
2: Zdárek.
1: Ahoj, přátelé.
0: Co je nového v tvém světě?
1: Já ti řeknu takovou řekněme, laskovinku, jo. Já jsem se vrátil ke svý takový zálibě, kterou jsem dělával, nevím, před 20-30 lety.
0: Ano.
1: A začal jsem zase, občas, ne pořád, chodit po slepu. Normálně mě to nějak vždycky jako zajímalo, kolik je člověk schopen ujít po slepu kroků.
0: Mě vyjela nudle normálně, jakože jak tě to může napadnout, taková blbost.
2: Tak tohle jsme dělali všichni, ne?
1: Fakt?
0: No, jo, jo, takže jako, aha, no, no jakože zkoušet si to.
1: No a teďka po 50 se to má nový rozměr, jo. A třeba já mám rekord třeba 37 kroků, jo. Ale pozor, to musí být ve městě, že jdeš po chodníku, jo. A já jsem si ověřil už kdysi, že to ono si myslíš v hlavě, že jdeš rovně, ale to nejdeš rovně. Hmm. Ty jdeš jako blázen někam do banánu, se mi třeba stalo, že jsem třeba narazil do značky kolikrát.
0: Nebo... A nebojí se, že narazíš do značky?
1: Bojím právě, to je to vzrušení, že právě jdeš, jo, kolem to cinká, hvíří, blinká, po to, ale ty nevíš právě, jestli jdeš rovně nebo ne. No a vím, že láme se to u 10. kroku. Hustý. Tam je už je mega nejistota. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, jasně, ale nejednou 6 už vím, že nevím to. A desítka, tam už se chceš podívat a tam je ta frajeřina, že člověk překročí, jo, tu svoji hranici a jde dál.
0: To je vlastně metafora pro život.
1: Přesně tak. Takže já mám rekord 37 kroků.
0: Ale jestli je teda hranice 6 až 10 a ty dáš 37.
1: 37, no to jsem se jednou kousnul.
0: Tak to jako 37, to je jako třeba, kdyby si vystoupil ze své komfortní zóny, ano, a vzal si muže.
1: Ne, to je 55 kroků.
0: No, ne, 55 to je...
2: Jak pro koho? 55, pro někoho dva. Ne,
0: 55 je to, že by se ti to i líbilo.
1: To je 43. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Evropa 2. Musíme ještě dořešit tohle téma. 6.35, dáme si sany. Mimochodem, předpověď počasí na dnešek. Je sany, není sany?
2: Trochu sany je.

0: Máte ranní show na Evropě 2, je tady stále Jakub Kohák, který se nám před chvílí svěřil, že začal chodit po slepu. No ne, počkej, mě to zajímá strašně ještě. No. Řekni. A to vzniklo jak? Jako jen no, tak?
1: Prostě jsem si říkal, to pozorně někde, třeba začalo to tím, že jsem čekal na tramvaj vždycky.
0: Aha.
1: A dělal jsem si takový test, kolik je to kroků od té cedule zastávka
0: no.
1: k takovému tomu svítícímu čudlíku, co je na druhém straně, to je jako refíže.
0: Jo.
1: To byla taková metrová, taková kulatá svítící věc kdysi.
0: Mm-hmm.
1: Za komunistů klidně ještě do roku 80 nebo 90, to je jedno. Takže a vždycky bylo takový kolem 60 až 85 kroků.
0: Ty blá.
1: No a o to už jenom je krůček, o to si jako zkusit
0: a pomůže
1: jít
0: ti,
1: poslepu.
0: A pomůže ti, když máš cíl?
1: To jsem si nikdy nedával.
0: Ty jdeš prostě.
1: Jenom jdu, já chodím na počet kroků, ne na cíl.
0: Jasně. No. Katko?
2: A oslovil jsi už někoho, protože to slepci občas dělají, že někoho osloví,
1: ne.
2: Jestli by jim jako nepomohli.
1: Ne, to ne, to právě musíš jít sám a počítáš si ty kroky.
0: A když tě někdo potká teďka a vidí, no. že máš zavřený oči, jak tím může dělat to?
1: Třeba, a to by musel chrápat k tomu ještě.
0: Schválně, víš, jakože tě láká.
1: Jo, takhle, že bych šel proti tomu hlasu.
0: Tam jede auto prostě a oni tam schválně.
1: No, může to slečna nějaká zkusit, no. Takže říkám, mám rekord 37 kroků a 3 stražení autem.
0: Hele, a co, ty bys to zkusil v klubu, že bys takhle šel po slepu a vybral si třeba jednu ženu, jako víš, a...
1: To bych doporučil spíš děvčatům vůči mně.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Svoboda, odpovědnost,
8: naděje. Některá slova nestárnou.
7: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
8: Celý den vás čekají diskuze,
7: slavnostní čtení,
8: odhalení Havlovy lavičky,
7: vystoupení hudebních hostů,
8: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
7: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
8: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
7: Vstupné je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
14: když se to má podařit.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
18: Připrav se
5: se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
17: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
17: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
18: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: 6 hodin 46 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Teďka udělám něco, co bych asi dělat neměl. Prostě vezmu telefon do vysílání.
1: Na blind.
0: Na blind, takzvaně.
2: Dobrý den.
0: Na hulváta. Haló, dobrý den, vy jste takový milej.
2: Musím být milý, protože se chci vrátit ještě k těm novým telefonům.
0: Tak, počkejte. Já jsem si říkal, co otevřete za téma, že my to když tak jako dovysvětlíme. Prosím vás, včera byl takovej ten podnik jednou za rok, keynote, co to jmenuje, společnost Apple představovala vždycky v září, představuje i včera, představovala nové produkty a kromě 18 iPhoneu tam udělali ten skládací, který se původně tak nějak podle fanoušků mohl jmenovat Fold, jakože ho překládáte a nakonec se jmenuje Duo. A my jsme se dozvěděli od vás, posluchačů, takovou zajímavou věc, že ten nejdražší 2 tera stojí 90 tisíc. Což mě rozesmálo. Tak,
1: no.
0: A teď, jako takový to, že se směješ, ale do toho pláčeš. Víš, zdáš tu emoci.
1: Jo.
0: Děláš.
1: Máš pocit, že se tě to nějak bude týkat v budoucnu.
0: No jo, jasně, nebo? Takže musíš koupit. Musím koupit Martinovi Cilářovi, tobě Katko, manželce, dětem, babičce. No to je prostě, abych fakt prodal ledvinu. Možná obě. Můžu být bez ledvin.
1: Ale musíš chodit každý den na dialýzu.
0: No.
1: Uděláš to pro nás.
0: Hele, když prodám 2 ty ledviny, nebudu mít kameny aspoň.
1: No, tak. Vidíš to.
0: A co jste chtěli říct vy?
2: To bych tu ledvinu neobětoval. To nestojí za to.
0: Nestojí to za to.
2: A jestli pak víte, jaký je rozdíl v těch telefonech.
0: Povídejte.
2: Mezi tou růžovou a tou fialovou.
0: Víme.
2: Víte.
0: Víme. Ale klidně si to řekněte, ale musíte počítat.
1: Já nevím, milí posluchači, řekni nám to.
0: Klidně si to řekni, ale musíš se připravit na něco, čemu my tady čelíme každý den, a to je, že to bude trapný.
2: Tak to už. Je to 40 let, no.
0: Je to tak, ale před 40 lety ještě nebyly iPhony, to jsi měl upravit trochu.
2: To byly takový ty tlačítkový ještě.
0: To byly ty tlačítkový. A ty jsi nám to chtěl zatelefonovat.
2: Ještě tam mám ještě shodou okolností, když má přijít ten další host, tak on má rád takový druh humoru, jestli
0: je to
2: bych
0: tak.
2: Mohl něco ještě přidat.
0: Jako na Kozuba trochu.
2: Ano, ano.
0: Je to pravda, za chvilku se spojíme se Štěpánem Kozubem, takže můžeš mu udělat antre, tak pojď.
2: Tak jako, že teďka je v té Evropě takové sucho, že dočasně Evropská unie zakázala Wehrmachtu vypalovat vesnice.
1: To není můj smích.
0: Já vlastně jsem se teďka přistihl, že jsem se tomu smál.
1: My tady vlastně nejsme.
0: Ne, já jsem se tomu smál. Je to tak?
2: To je.
0: Tak ale nějak, upřímně, nějak ta ranní show skončit musela.
1: Jednou, díky, kámo.
0: Hele, díky kámo, vidíš, ne. Nakonec jsi se dovolil správně, budeš slavnej.
2: Já jsem právě myslel, že už jste skončili v pondělí, jak jste říkali, že nedvědi budou mít stejné datum, jako když spadly ty dvojčata, tak už jsem myslel, že buď tady nevysíláte právě, protože už je konec. No.
0: Ale to byla celá dobrá myšlenka, to se mi líbilo, že vlastně nedvědi jsou v Budějovicích zítra, 11. září. Což je 25 let od dvojčat. A nedvědi vlastně trochu dvojčata jsou.
1: No jo.
0: Tak jo. Tak. Moc si děkujeme za...
2: Nemáte zač, ale to však zavolám.
1: Děkujem ti za vše.
0: Ale doslova, nemáme zač, ahoj. Ranní show Evropy 2. A přátelé, za 2 minuty Štěpán Kozub v ranní show.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a pro naše posluchače máme exkluzivní informaci, kterou třeba docení a můžou ji poslat dál, když se jí bude někdo ptát na Kozuba. Pořád se mě někdo ptá.
1: Tak mě taky.
0: Co ten Štěpán?
1: Jak to bude dělat?
0: Tak prosím vás, aktuální situace. Štěpán zase přijede a zase si pro něj jedu v neděli.
1: Jo, jo.
0: Že stráví ve spolu neděli, noc, někde na hotelu a v pondělí tady bude opět
1: vám
0: s námi.
1: Vám se to zalíbilo.
0: Ano, v pondělí tady bude opět s námi.
1: Už máte nějaký manželský apartma vybukovaný.
0: Řekl jsem v pondělí?
1: No.
0: Řekl jsem v pondělí. V pondělí tady bude opět s námi ve studiu, to už vlastně bude třetí pondělí za sebou. Mm. To už je taková skoro tradice, ale nezvykejte si na to. Každopádně do té doby se ale nemusíte nějak trápit, pokud máte na něm závislost, protože se v éteru ranní show objevovat bude, protože nás zajímá, jak se žije Kozubovi.
2: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
3: Přátelé, já jdu takhle ulicema a protože samozřejmě jsem si naprosto vědom toho, kdo jsem, jo, jak působím, a že jsem oblíbený u lidí, ale i u zvířat, ale obecně, tak bych vám chtěl ukázat, jak třeba může takhle naživo vypadat, když potkám tady náhodné jo, lidi u jídla a je zkusím vyrušit schválně, jestli třeba nechtějí vyfotit, jo, jako, jasně. Dobrý den, já se omlouvám, že vás ruším takhle u jídla. Asi jste poznali, kdo jsem. Stav vás neruším nějak a vy jste tu vidličku. A chcete fotku nebo podepsat třeba?
4: Fotku?
3: No.
4: Jako s váma?
3: Ano.
4: A proč bych se měl fotit s váma?
3: No tak, že?
4: No, to je ksicht teda. Jako, nezlobte se, ale tak snad vidíte, že tady jíme, že jsme prostě přátelskými.
5: Mám skutku pracovní, já nevím, proč byste jako měli jako tady.
4: A vy jste jako někdo z politiky?
3: Aha.
5: No jsou volby, tak otravuju.
4: No jasně, jo, takže takhle, před volební kampaní,
5: tak vlastně,
4: no,
5: jasně,
4: dobře.
5: No,
3: tak se nezlobte.
5: Všude stejné.
3: Kdybyste se chtěli cvaknout, sedím vedle, počkám.
4: Počkejte, nejste vy ten Kobzina?
3: Naschanou.
5: Ty vole.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozu. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
2: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
9: nebudeš chtít jinak.
2: Předobědová i poobědová pohoda.
9: Jak jsi to říkal?
2: Že předobědová i poobědová pohoda.
9: A je to pohoda. Pohoda?
2: Já to jsem teď říkal.
9: A je to tak!
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Na maximum.
10: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat. Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
14: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: 7:02, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Jsem zase zpátky doma, v hubu, jestli to můžu takhle říct, protože včera předevčírem nebyla Ranní show a ráno jsem strávil na natáčení Superstar. Říkám to z toho důvodu, že včerejší a předvčerejší lokace byla sice krásná, bylo to vinařství, pomož mi?
1: To nevím.
0: Lahofer u Znojma, překrásný, počasí, všechno super, točila se Superstar, takže zpívající lidi, sympatická porota, bylo to fajn, ale nebylo to doma.
1: Aha.
0: To jsem chtěl říct. Jo, že dneska v noci jsme byli v kasínu s dalšími členy našeho ansámblu a oni mi říkají, Eva Farná mi říká ve 2 ráno, a ty jedeš do Prahy rovnou? A já říkám, jedu, no. A ona, tak pojď až ráno po snídani. A já říkám, ne, já mám ranní show. A ona říká, jak jako, že máš ranní show? A já říkám, no ranní show? Jako zítra? A já, no za 4 hodiny. A ona, to ne. A já říkám, to jo. A ona se tak jako posadila. Teď to jsem asi nechtěl vyprávět, ale
1: no,
0: teď
1: říkej,
0: se
1: to vyprávět.
0: Dala si ruku pod bradu a říká, myslím si, že na sebe nejsi dost pyšnej. A já říkám, jak to myslíš? A ona, myslím si, že si vůbec neuvědomuješ, co jako děláš pro ty lidi. A já říkám, jak to myslíš? Jakože, protože já mám tu ranní show rád, já to miluju, pro mě to není problém. A ona říká, no, to je sice pravda, ale to jako i tak.
1: Ona si myslela, že to děláš pro lidi, ale nevěděla, že to děláš hlavně pro sebe.
0: No, ale ona říká, hele, já miluju věcí, ale stejně jako ty prostě jedeš teďka vysílat ranní show, to je prostě šílený.
1: Beze spánku.
0: Hmm. Tak já jsem si trochu jako zdřímnul za volantem. Ne, jako spolezdec. No, takže jenom to je taková jako historka ohledně...
1: To nemůže nikdo chápat.
0: Nemůžu to chápat.
1: Když nechodíš každý den sem do toho obejváčku, ano, a nejseš tady v tom prostě prostředí, tak to nemůžeš pochopit.
0: Tak, nicméně chci pochválit, a to vlastně, to jsem chtěl říkat, že naštěstí, i když to je u Znojma, tak ta cesta ze Znojma sem byla super. Byla po dálnici D1.
1: Mm-hmm.
0: Ono totiž, když jdeš ve 4 ráno, tak je to super ta cesta.
1: Jo.
0: A já, jak jsem jel po té D1, sice jako spolujezdec, ale jel jsem, tak mě jsem si vzpomněl na starý zpátky do minulosti. Jak vlastně vznikla ta D1. A úplně jsem se zamiloval do té představy, že až sem přijedu, tak vám to pustím. Protože to mám rád, ten příběh. Jak vznikla ta D1, tak jdeme na to.
2: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti vznikla D1.
3: Jak to nazvem, tu dálnici?
0: Nevím, máš nějaký nápad?
3: Mám. Já budu potichu v hlavě, budu říkat písmena. Jo. A ty mi řekneš stop.
0: Jo?
3: Tak pozor, začínám.
0: Stop.
3: D.
0: A teď?
3: A budu říkat čísla a ty řekneš rychle stop.
0: Jo, dobře.
3: No. Tak teď.
0: Stop.
3: 1.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2. And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
2: before
4: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: 7-9, posloucháte ranní show na Evropě 2 a my teď někam voláme a neřekneme vám kam. Protože se možná nedovoláme, tak to zahrajeme jako do autu, že se to nestalo. Zvoní telefon, my nevíme, jestli to někdo zvedne. A když ne, tak budeme dělat, že se to vůbec nestalo. Tak.
1: Tak Robbie Williams prostě vyspává.
0: Robbie Williams vyspává, to se nedá nic dělat samozřejmě. Tak já poprosím Katku o zprávy, je 7-10.
1: Tak jo, další oteplení je na dohled po přechodu studené fronty.

0: Ta Vyškovská ale v posledních letech spustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře tuto sobotu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vícemistrem nemá favorita. Čeká se vyrovnaný zápas. Utkání v Edenu začne ve 21 hodin.
2: Jakže nemá favorita? Já tomu nerozumím, jak můžeš říct, že Slávie Lán nemá favorita.
1: Jako, říkají co to máš, odborníci, no, tak co, to já nejsem.
2: Co máš proti francouzským klubu?
1: To se čte Lán, jo?
2: Já nevím, asi jo.
1: No.
2: Dobře. Zápas Slávie Lán. Pojďme si k tomu něco říct.
1: A když fanoušci fandí,
2: Lán,
1: tak co
2: Lán,
1: křičí?
2: Lán. Tomáš Garrigue Masaryk fandí tomu týmu.
1: Čekej. To nechápu.
2: To byl nějaký pořad. Hovory zlám. Bylo to tam, ne?
1: Jo, jo.
2: To bylo přímo.
1: Tak
2: jako.
1: To jo.
2: Tak volá nám někdo, kdo ví výsledek. To je dobrý. Dnes se podíváme zpátky do budoucnosti. Back to the future. Na to, jak dopadne dnešní zápas. Dobré ráno. Haló?
3: Haló, slyšíme se?
2: Prý už víte, jak to dopadne dneska.
3: Nelži, ty jsi mi volal, já mám zmeškaný hovor, tak jenom si potřeboval.
2: Nelži, nevolal jsem ti. Ale dobrý pokus. Jak dopadne dnešní fotbal? Slávie Lán.
3: No, já bych viděl remísku asi.
2: Remísku. V remísku, že to bude teda. A?
3: No.
2: A kolik?
3: 1-1.
2: Tak děkujeme za to.
3: Uvidíme, ty tam budeš?
2: Budu tam. Jdeme s panem Tvrdíkem za ruce. Jde pan Tvrdík, já, pan Komorous. Jdeme ve třech.
3: Nádhera. A Kozuba nebereš?
2: Kozub je na Baníku.
3: Jo.
2: Tak jo, měj se. Ahoj, čau, papa.
3: Dobrý,
2: ahoj. Třeba holka, kdyby se nám dovolala nějaká. Halo, ranní show, dobré ráno.
4: Je
2: to holka,
4: Bára.
2: Je to holka. Tak Báro, ty to prý víš.
4: Já mám jasný tip, ne.
2: Tak
4: ne,
2: říkej.
4: Slávě vyhraje tak 2-0.
2: 2-0.
4: A možná 2-1, jeden jim dáme.
2: Dobrý, jeden jim dáme. Dát. Díky.
4: Jeden, ať oni nám dají.
2: Chápu. Měj se hezky, papa.
4: Taky, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ranní show, dobré ráno.
5: Dobré ráno, já teda nejsem holka.
2: Ale jsi hezkej.
5: Jo, to každopádně.
2: A seš jakože vysprchovaný po ránu?
5: Taky.
2: Taky seš vysprchovaný. Tak co máš? Máš nějaký vysprchovaný typ?
5: Mám vysprchovaný typ podobně jako kolega. Myslím si, že remízka 2-2.
2: 2-2. Se mnou je tady ve studiu David Jordán. To je Sparťan.
1: Jako Brno.
2: Jako Brno, jak říká Kozu.
5: Prostě. Jako Brno.
1: To už zlidovělo.
2: To je Davide, co?
6: No já se nestačím divit.
2: To jsou starosti, co?
6: No tak každý má svoje starosti, no.
2: To jsou starosti, co? Jak to dneska dopadne ten zápas Ligy mistrů?
6: Tak my máme vystaráno, my jsme včera porazili Žižkov.
2: Sparta hrála na Žižkově.
6: To je nějaký osmifinále českého poháru.
2: To je roztomilý, vyhrajte dopoledne.
6: Dali jsme Buda.
2: Ale dopoledne.
6: No dopoledne v 10 jsme začínali, no.
2: To je ale roztomilý.
6: Ale bylo to krásný, skoro vyprodáno.
1: Jedné pražské městské části, to je dobrý.
2: Jedné pražské městské části začínají zápasy takhle dopoledne. Ale jo, tak
5: a Davide.
6: Ano.
5: Já jsem četl, že teďkon vám akorát odchází nějaký trenéři, viď, je to pravda.
6: No tak pomaličku se balej všichni. No.
2: Počkej, ne, to nevím.
6: No odešli nějaký trenéři na taktický standardní situace a tak dále. Už to pomalu jako odchází.
2: Ale taky skoro až jakože tevký titulek, jako odchází
6: trenéři
2: na taktické situace.
6: Ano, na taktické.
2: Ale to vlastně je dobře podle mě zvoleno. Jo?
6: No určitě.
2: Protože vlastně pokud odcházejí trenéři na taktické, tak evidentně nezvládli taktiku.
1: A nebo žádné taktické situace nejsou. Tak tam nemají co dělat.
6: Tak ono, až budete na tom 10. místě, jak to poznáte.
2: Ale já si myslím, že jednou si dole a jednou si nahoře. A já vám můžu říct takovou jako zákulisní informaci, nevím, jestli vás to zajímá, jo. Ale mluvil jsem na svých narozeninách s Jindřichem Trpišovským. A on je teda jakoby super, jako chlap. jako člověk. Jako trenér se mi líbí taky, ale nejsem schopen ho jako posoudit. Jo. Myslím,

0: je i skvělý trenér, ale jako člověk je prostě úžasný. A on mi říká, hele, to tak prostě je v tom fotbale. Přijde doba, kdy Slávie bude prostě hrát, já nevím, o 7., 8. místo. Prostě to přijde, je to jenom otázka času. Hmm. Prostě žádná takováhle jako éra, doba, nějaká hegemonie netrvá věčně.
1: Já si to říkám každou sezónu tohle.
0: Ne, ale fakt, to znamená, to se prostě zase obrátí nějak, se to obrátí, no.
1: No já vám nevím.
0: Já teďka se mě vás, to. Já jako chci to říct, prostě chci to říct, že nic není navždy, takže prostě...
2: Jediná jistota je změna.
1: Už aby přišla.
3: A po posvícení přichází...
0: Je to tak, co?
3: To já nepovím.
0: Co, já nevím, co tam je za slovo?
3: Zprostý to je.
0: A začíná to jakým písmenkem?
3: Asesor a...
0: A pak je tam Č?
3: Jo. Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí? Doprava.
2: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu za Domašovem. Od 176. kilometru se zastaví kamiony, od 178. u Rosic potom osobní auta a na silnici 35 směrem z Olomouce do Hradce Králové čekejte zdržení u Koclířova asi na 20 minut, je tam kyvadlový provoz.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Teploty se dnes po ránu pohybují mezi 9 a 13 stupně na Šumavské, Kvildě je dokonce nula. Přes den bude většinou...
0: Nula.
2: Přes den bude většinou jasno, jen na východě ještě místy doznívá déšť. Přes den potom trošku přibývající oblačnost, oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tak to byly zprávy, je čtvrtek 10. září a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem.
0: Ano, a Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem a Jakubem Kohákem a vámi, vy jste nejdůležitější posluchači, milujeme vás, děkujeme za přízeň. Je 7 ráno, v 9 večer Slávie Praha vstupuje do Ligy mistrů zápasem s Frantíkama, s Francouzema. Tak si uděláme atmosféru, jak se dostanete na stadion, pokud jedete do Edenu. Můžete použít taxi. Tak, to byl takový oslý můstek, žoli taxi.

0: Raz, dva, tři, čača, raz. Kdo někdy tancoval čaču v pokračovačkách nebo v tanečních, tak tohle je čača.
1: Děkujeme.
0: Ča-ča-ča. To dokonce to tam říkají, ča-ča-ča. To je... Málo to slyší člověk, ale když se zaměříte, je tam ča-ča-ča.
1: Ještě tancuješ?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ale začíná vlastně, myslím, že za měsíc začíná další ročník Stardance po dvou letech. Mm-hmm. Takže se můžeme těšit zase na další páry. Joli tak si můžeme se těšit na Terezu Kostkovou a Marka Ebena po dvou letech v televizi.
1: Yeah.
0: Vojta Dyk bude tančit a další, no jo. Jo. Těšíme se na Vojtu, ne?
1: Je to favorit na vítězství, prej, podle Sáskovek.
0: Raz, dva, tři. Ča-ča. Ča-ča. Ča-ča. Ča-ča.
1: Ča-ča.
0: A kolikrát jsi tam slyšela tu slabiku? Ča-ča-ča.
1: Třikrát.
0: Třikrát. Třikrát. A víš, proč třikrát?
1: Ne.
0: Já už jsem tady vyprávěl. Nevíš, proč je to třikrát?
1: Ne.
0: Protože v originále se ten tanec jmenuje ča-ča-ča.
1: A ty krůčky v tom tance jsou ale dva, ne?
0: Nevím. Ale Češi si to zkrátili. Ve světovém tanci.
1: Aha.
0: Andiamo, voulez-vous danser avec moi? Prostě ten tanec se jmenuje ča-ča-ča. A my jsme si to zkrátili na ča-ča.
1: Dobrý.
0: Není zač. Europa

0: Smart Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
15: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.
18: Jsme zpátky a za chvilku česká volba.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.28. Česká volba. Co Čech udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje?
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Ray Dalton to dokonce podle mě zakončil, ten text takovou větou.
2: Co tam bylo?
0: Něco jako, že co udělám? Bo co bych měl udělat?
2: Aha.
0: Takže, co Čech udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje, je podle mě fantastická česká volba. Nevím, jestli někdy v historii lidstva udělal na tohle téma někdo žebříček. To je prostě skvělý.
2: A my jsme teda jako Češi nějakým způsobem specifičtí v tom, co děláme v hotelu?
0: Nemyslím si, ale prostě i Češi, co i Čech udělá jako první, může být žebříček takhle. Páté místo, zkontroluje, co může ukrást z koupelny.
2: Ale no tak. Spíš, ale co je no tak jako k dispozici.
0: Já teda se vám musím přiznat, že já už posledních pár let mám mnohem horší problém, než to, že něco chybí. Já prostě v té sprše nikdy nepřečtu, jestli to je shower gel, nebo šampon, nebo kondicionér. Oni to na ty mini tubičky píšou takovým malým písmem. A to nejde přečíst.
2: Ale já tě uklidním, ono většinou v hotelech je všechno na všechno.
0: I když si to natočíte na světlo, takže já potupně vylejzám z té sprchy. Teď vypadám samozřejmě katastrofálně. To je velmi odporný, jako to starý mužský tělo, jako jo. Cvrklý. A teď si jdu pro ty brejle. Nasadím si ty brejle. Přečtu si to, že to je ten kondicionér. Zase tam vezu zpátky. Teď je všude mokro. No, ostuda prostě.
2: I'm sexy and I know it, prostě.
0: To je hrozný. Jak tohle může někdo chtít?

0: Tak teď bylo dramatické ticho, jak se vám to líbilo?
1: Co se stalo?
0: Nic.
1: A proč to drama?
0: Protože třeba v písni to napětí, to ticho, vytváří potom ten zážitek. A kromě toho, já jsem si tady zapomněl zmáčknout takový čudlík, aby to ticho nebylo.
1: A to s tím vůbec nesouvisí?
0: To s tím nesouvisí.
1: Prostě. Bylo to prostě na schvál.
0: Jakože tady v ranní show?
1: Mm-hmm.
0: Ne, byla to chyba, ale teď dělám, jakože plavu, snažím se prostě to nějak okecat.
1: A teď je to skvěle.
0: Už jsem ho zapnul, ten čudlík. Co člověk udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje?
1: Podívá se do minibaru.
0: Ne. Čtvrté místo, podívá se z okna nebo na balkon.
1: Jo, jo, jo. Výhled, jo?
0: Třetí místo, připojí se na Wi-Fi.
1: Mm-hmm.
0: Druhé místo, jde na záchod.
1: Jo? Já jsem viděla takový video jedné letušky, která má nějaký Instagramový profil a ta ukazovala, co, ta to má jakoby speciálně, co dělají letušky, když přijdou na hotelový pokoj.
0: No.
1: A teď, protože jsem začala vyprávět ten příběh a to video, tak to budu muset doříct, ale není to hezké.
0: Já jsem jedno
1: Oni, ne, tak ne, to nebuď právě. Vyplynulo z toho, že letušky jakoby po dlouhou dobu, co musí obsluhovat pasažéry, prostě jakoby zadržují určité věci,
0: no,
1: které potom po příchodu na ten hotelový pokoj pustí ven.
0: Jakože prdějo.

0: Evropy 2.
1: Mně moje žena tvrdí, že holky neprděj.
2: No, tak podívej
1: prděj?
2: Se. Já nevím.
1: Já bych řekl, že neprděj. Misky neprděj.

Tak co je v české volbě na prvním místě? Nejčastější odpověď. Co Čech udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje?

0: Poslední vstup na téma, co Čech udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje. Páté místo zkontroluje, co může ukrást z koupelny. Čtvrté místo podívá se z okna nebo na balkon. Třetí nejčastější odpověď připojí si na Wi-Fi. Druhé místo jde na záchod. A první místo 7.39 je přesný čas, ranní show. Halo.
1: Dobré ráno, tady Martin z Berouna.
0: Martine,
1: já typuju zásuvky elektrický.
0: Jakože prsty do nich strčí, jo?
1: Ne, kabely na ten telefon nebo na ten iPad.
0: A dobře, ale je to takový romantičtější. Takový až skoro dětský. Ale děkuju, Martine. Ranní show, dobré ráno.
2: No, Karla, ahoj. Já volám teda, co udělá ten Čech, vždycky jste do toho pokoje.
3: No.
2: Já si myslím, že strčí tu kartičku a zprovozní elektriku vždycky.
0: Člověč je dobrý asi typ, ale lidi to neřekli. Jo? Někdy můžeš mít pravdu.
2: To dělá jako první.
0: Asi hodně lidí to dělá, no. Tak dejme tomu, že ta kartička už tam asi
3: jako
0: by je.
3: Ano, jako může říct, odemkne dveře.
0: Ano.
3: Jo.
0: Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Adela u telefonu. Chlapi, ať vůbec nevolej, chlapi to vůbec neví, já to vím.
0: Takže?
4: Odstraní se z postele takový ty přehozy zaprášený a ty polštáře.
0: Mhm. A?
4: Jak a? No prostě se dají pryč na stranu, no, úplně a se schodí z postele. A?
0: No a?
3: Pak?
0: A? Vzpomeň si na Pretty Woman. Co uděláš?
4: Jakože se na tu postel lehnu?
0: No jasně, nebo dokonce filmově, nebo dokonce filmově.
3: Skočíš.
0: Co Čech udělá jako první, když přijde do hotelového pokoje, skočí na postel, nebo lehne si na postel, jakože to asi vyzkouší. Aha. Ale vlastně ty přehozy, to je součást té story, jo?
4: No to jo.
3: Do nich neskáčeš určitě.
0: Do nich neskáčeš.
4: To určitě ne.
3: To se nikdy nepere.
0: No jo, ale tak zase jsou hotely takhle. Musíte si uvědomit, že jsou hotely a la Pretty Woman, kde žádný takovýhle ošklivý přehozy nejsou. Tam naopak jako jdeš rovnou. Ta-da-da-da-da. Ale děkujeme za telefon. Měj se, ahoj.
4: Ahoj.
3: Pa, pa.
5: Ranní show Evropy 2.

Poslouchám tady hymnu z filmu Pretty Woman. Julia Roberts, Richard Gere a Roxetta mají fakt tu písničku, všichni víme, ve videoklipu dokonce jsou ty scény z toho auta. Bavili jsme se teďka o filmu Pretty Woman, jak skáče Julia Roberts do postele. A já jsem se rozhodl, že zaspomínáme na jeden starý vstup o tom filmu.

0: It's Where the Wind Blows. Tak vítr nás teďka odfoukne o 3 roky zpátky. Pojďme si udělat hezky, vrátíme do vysílání Patrika Jezuského. Chcete?
1: Ano, chceme.
0: Tak si představte Vánoce před 3 roky. A oni i ve španělsky mluvících zemích mají Vánoce.
1: No.
0: To je konec.
2: My jsme si zcela.
0: To je všude, už se to rozlezlo.
2: Ty Vánoce?
0: No.
2: Kéžby.
0: Se to rozlezlo prostě.
2: No, my jsme si včera střihli vánoční film, přátelé.
0: Tak říkej.
2: Normálně, ale z programu. A já jsem se
0: jak
2: potom
0: z programu?
2: Díval normálně z televize. Jako že
0: jste sledovali...
2: Že to bylo na programu. Jako.
0: Terestriální televizi. To znamená žádná...
2: Terestriální televizi.
0: Žádnej Netflix. Žádný...
1: Že se nestydíš.
0: Počkej, no. Žádný zpětný zhlídnutí?
2: Ne.
0: I s reklamou?
2: Mírně zpětný.
0: Takže bylo zpětný.
2: Ale mírně.
0: No, to nevadí.
2: Ten film...
0: To nevadí.
2: Takže já si myslím, že je to jedno.
0: Nekoukal si na televizi prostě.
2: Nekoukal. A tím bych to uzavřel, protože jsi mě odhalil, to znamená, odhalením to vždycky končí.
1: Mírný zhlídnutí znamená, že jsi přetáčel reklamy.
2: To nešlo.
1: Jo, takhle. Takže to bylo na tomhle programu.
0: Takže to bylo na Primě. Na Primě.
1: No.
2: Na Primě to nejde.
0: Jenom na Primě to nejde. Všude,
2: no tak to bylo na Primě, ale všude jinde, to já nevěděl.
0: Všude jinde to jde.
2: Tak počkej, to jsem nevěděl. Já jsem si říkal, to je nějak, máme to nějaký porouchaný, nebo...
0: Ne. Nevím,
2: že na Primě to nejde.
0: Prima si to vychytala, aby si nemohl přetáčet reklamy.
2: Teda než se dostanu k tomu, jaký film jsem sledoval, mimochodem sledoval ho i tvoje žena, proto jsem o tom mluvil. Ale mě překvapilo, že jsou dlouhý reklamy, že oni ti tam oznámí. Předtím třeba byly taky tak dlouhý, já nevím, ale teď to máš na tom screenu, na té obrazovce.
0: Fakt?
2: No jasně, máš napsaný přesný čas, jak dlouho to bude trvat, jo, než se vrátí opět film.
1: Je tam odpočet.
0: Jako vážně?
1: Jo,
0: no. I normálně v televizi?
2: No to nevím.
1: No a myslím, že tady na tom právě.
0: Tady na
1: tom. Těch Primách.
0: Počkej, ty o tom mluvíš jako, je to svoje, jako kdyby to byl nějaký jako drogový díleři.
2: Něco speciálního, no, něco speciálního.
1: Na těch Primách to je ten odpočet.
0: Tam to normálně jako svítí, jo, kolik jako dokonce, jo, reklamy, jo?
1: Jo.
0: To jsou novoty.
2: Novoty, no. Tak prosím tě, některé bloky mají 11 minut.
0: Je to dost, viď?
2: 11 minut?
0: Mě to překvapilo.
1: Za 11 minut já uvařím večeři. Špagety, omáčka.
2: To musí být nějaká dobrutka.
0: Takhle pozor, to ti musím říct. Teda já jsem ty reklamy si dal v reálu.
2: Nerozumím.
0: No, že jsem si je pustil normálně v televizi.
2: No.
0: Jo, a tam žádný odpočet nebyl.
2: Mm.
0: To znamená, nevěděl jsem, že to bude 11 minut.
2: To je lepší, že to nevíš.
0: To nevím, protože přesně tenhle ten pocit jsem měl, ale mě na to nikdo nepřipravil, takže jsem byl jako v šoku, že jich bylo, já si pamatuju, že jsem je počítal, bylo jich 37.
2: To jde, slušný.
0: To mě přišlo dost, 37.
2: To je slušný.
1: No.
2: 37 je dost.
0: 37 je dost.
1: A pak, že televize upadá, viď?
0: No tak oni jsou ty reklamy za 10 korun, víš, ale.
1: Je takhle. Takže ta bychom si třeba mohli, prostě i běžný člověk si může dát... Totiž reklamu do televize.
0: Tam je problém ten, že jak se to celý zhroutilo, ten trh, trochu teda, ne, že by se to úplně zhroutilo, ale hodně se to zhroutilo, tak vlastně je to všechno dělané na množství. To znamená, oni, aby přitáhli ty klienty, tak dostávají ty klienti obrovský balíky, to znamená, oni platí hodně peněz, ale za to mají hodně plnění, takže ta inflace toho breaku, nebo toho spotu, dosáhla takový míry, že vlastně furt je nějaký plnění někde, a aby ty peníze dostali ty peníze jako dřív, tak musí odvysílat mnohem větší objem těch spotů.
1: Tak to chápem teda.
0: Takže proto to teďka má 11, jo. Třeba v Americe jsou breaky 2 minuty. Opakuji, 2 minuty. Sice jsou častějc.
1: Sice jsou každý 2 minuty.
0: To ne, no. To ne. Já jsem právě si vždycky říkal, že se mi ten americký model líbí víc. Radši častějc, že 2 minuty jsou pohodička. Počkej, to máš pocit, že žádná reklama není. Jak jsme zblblí z té Evropy. To nebyl žádný reklamní break, to už jsou se zpátky. Jak to je jako jiný úplně. Ale mnohem důležitější zpráva je, co jsi si pustil za film.
2: To je velmi důležitá zpráva.
0: No.
2: Řeknu vám to, poněvadž nechci, aby tady to zůstalo tak nějak vyset ve vzduchu.
0: No.
2: Díval jsem se na... Pretty Woman! Pretty Woman! To čumíš,
0: to je vánoční film, jo?
1: Nejvánočnější.
0: Jsi říkal, že jsi si dal vánoční
2: patří
0: film.
2: Patří mezi vánoční filmy, ano.
0: Od kdy?
2: Od té doby, co trávají o Vánocích pokaždý.
0: A tam není žádná vánoční scéna.
2: To přece neznamená, že to není vánoční
1: a
2: film.
1: A láska přece patří k Vánocům.
2: Vánoční znamená, že ho dávají o Vánocích. Tak to vnímám já.
1: Je to pohádka totiž. Proto je to vánoční, protože to je pohádka.
2: Je to vánoční, protože to je pohádka, děkuju, Katko. Protože to dávají o Vánocích.
0: Je to vánoční film, to je pravda.
2: Každé Vánoce dávají Pretty Woman. Každé Vánoce.
0: Já tě miluju jako analyzátora. Kdyby jsi dělat prostě na ČT.
2: Tobě se nelíbí moje analýza.
0: Krásný, to je to, je to hodně vánoční film, no.
2: Pro mě to vánoční film jednoznačně je.
0: Pro mě taky. Protože každá Pretty Woman je jako vánoční dárek. Potřebuji si ji rozbalit.
2: Hezky spodem.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chvíličkou Patrik říkal, že viděl včera v televizi film Pretty Woman. Ale pak říkal ještě něco jiného a já bych se k tomu chtěl vrátit. Ano. Ty jsi totiž řekl takovou zajímavou větu,
2: ano.
0: Že jsi včera sledoval s manželkou
2: Pretty Woman.
0: Film,
2: ano.
0: Který sledovala i moje manželka.
2: Ano.
0: Což mě překvapilo. Ano. Jak to víš?
2: No, to říkám, já jsem potom jak si nějak brouzdal po Instagramu.
0: No.
2: A viděl jsem tam, že tvoje žena dala příspěvek, kdy dala screen prostě, jako obrazovky, že kouká na Pretty Woman a napsala tam něco ve smyslu, že to je prostě nějaká klasika, něco.
0: Vánoční,
2: jasně. Vánoční klasika, že to je super vánoční film, zdůrazňuji. A že se ráda dívá na tento vánoční film.
0: Tak v tom případě bych chtěl s tebou souhlasit.
2: Opakuj, tvoje žena.
0: Já reviduju svůj názor, myslím si, že to je hodně vánoční film.
2: Je to rozumný, co říkáš.
0: Dokonce bych řekl, že to je víc vánoční, než třeba Tři oříšky pro Popelku.
2: To se bejte, abych jako to moc nepřeháněl, že tam není žádný vánoční motiv, jo? Že jakoby, abys tady si jak tak vykřikoval, že to je vánoční film, je podle mě blbost.
0: Ale Tři oříšky pro Popelku můžeme z kategorie vánoční filmů vyřadit.
2: To asi,
1: jako v porovnání s Pretty Woman to určitě.
0: Pretty Woman prostě.
2: Ne, v porovnání s počtem odehrání. Jakmile odehraješ víc než 50krát ten film, tak se vyřazuje z toho...
0: Oproti tomu třeba Sám doma je vysloveně nevánoční film. To nemá s Vánocemi prakticky nic společného.
1: Prakticky ne.
0: Sám doma tam Pretty
2: to
0: Woman...
2: Váleční, to patří mezi válečné filmy.
0: Ano. Teď. Sám doma je, je horor.
1: To je thriller. To
2: je thriller.
1: Tam jsou zloději, že jo, vykrádačka.
0: Jsi sám doma, že jo?
2: Ano.
0: Je to spíš horor.
1: No.
0: Ne, spíš naopak jako pecka, ne?
2: Každý si to zaradí do své kategorie.
0: Tak si mě trochu sklidnil, protože jak jsi říkal, že jsi sledoval stejný film jako moje žena,
2: no.
0: Tak já jsem si právě myslel, že jsi byl s mojí ženou, na rozdíl ode mě včera.
2: Ne, nebyl jsem s tvojí ženou.
0: Dobře.
2: Nemusíš se bát.
1: Hele, a ta koleda z toho filmu?
0: Jaká koleda?
1: Tahle.
0: Jo! Zahrajeme si koledu. Vánoce prostě. Evropa 2.

0: všichni ten konec s rojem. Pojďte, pojďte se mnou. Pretty woman. No jo. Jsme v roce 2026 zpátky. Je za 4 minuty, nebo jsou 4 minuty do 8. Katka Říhová má slovo.
1: A svět, jaký známe v roce 2026, bude vypadat jinak, než jsme byli zvyklí, protože, a teď myslím si, že někteří z vás jste to chytli, ale pojďme si to rozebrat, budeme mít nové mapy.
0: A v jakém smyslu?
1: No, protože staré mapy se používaly v rámci takzvané Mercatorovy projekce už od roku 1569.
0: Aha.
1: A tohle zobrazení...
0: Se hodilo
1: pro námořníky, protože zachovávalo správné úhly a směry, ale ve výsledku ten globus, když si ho představíš,
0: no.
1: A on jak je potom roztažený, tak čím je to blíž k pólu, k severnímu i k jižnímu, tak vlastně i řekněme malinkatý Grónsko se zvětšilo, že na té mapě, když to vidíš, tak vypadá, že je skoro stejně velký jako Afrika.
0: No.
1: Ale ve skutečnosti Grónsko je 14x menší než Afrika.
0: Já jsem to někde zachytil, tuhletu větu, a je teda, je to smutné, ale já nevládnu touto informací. Já jako jsem nevnímal, že Grónsko je velké jako Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Takže teď to zmenšení Grónska a zvětšení Afriky pro mě není zas tak velká zpráva.
1: Aha.
0: Jako při vší úctě k Africe. Jo, protože jakože Grónsko dobrý, ale jako, rozumíme si, ne?
1: No.
0: Jako, super, no.
1: No, tak...
0: Takže Grónsko zmenšej.
1: Grónsko zmenšej. Takhle, všechno, co bylo blízko k pólu, se zmenší. To znamená třeba i Kanada, třeba i docela Spojené státy a dost výrazně Rusko. Proto taky Rusko bylo jednou z těch zemí, které se proti tomuhle ohradili.
0: To je zajímavé, že Rusko se zmenší.
1: Rusko se zmenší.
0: To jsou rádi určitě.
1: Mm.
0: Oni jsou takový povahy, oni to mají rádi, když se zmenšíme takhle.
1: No. Takže OSN zasedla a vlastně skoro jednomyslně se shodli, že to prostě narovnají a že na nových mapách bude mít Afrika svoji obří reálnou velikost, zatímco Grónsko, Rusko, Severní Amerika se budou teď už vlastně jevit výrazně menší.
0: A někdo viděl tu mapu, jak vypadá teda teďka po té změně?
1: Ano.
0: A je to velký rozdíl, když se na to podíváš? Je to jako nová planeta?
1: Nová planeta ne, jako ty věci, co jsi znal, tam pořád jsou, ale prostě jako je to trošku jiný. Jo.
0: Hele, a Slovensko je pořád tak prťavý. Nebo ho taky překreslili.
1: Slovensko i my jsme bohužel pořád stejně prťaví.
2: Leoš Mareš,
3: Evropa 2,
2: Katka Říhová,
3: Evropa 2,
2: ranní show Evropy 2.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
14: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
16: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
17: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
16: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
17: Tohle si nesmíš nechat ujít.
16: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
14: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
18: Evropa 2.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky, tady je Kygo, Khalid a Griffin a pak také Kohák a Kozub. To je parta.

0: 8 hodin a 6 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já vás vezmu sebou do postele, do naší postele, kde jsme se včera večer bavili.
1: Aha, čekali jsme na to sloveso a nebudu zastírat zklamání.
0: No tak, dobře. Třeba jindy, hele.
1: Možná,
0: povíme si za měsíc.
1: Možná jste se mohli tím bavit, takový to, jakože... Tam jsme se
0: manželství?
1: Ne, že jsme se, tam jsme se bavili.
0: No.
1: Tam jsme se bavili, protože máte pořád ten gel, co jsi mi dala k narozeninám?
0: Jo.
1: Ten je super, to jo. A co to je?
0: Veď.
1: Dostal jsem, přátelé, k 50 nám od Katky lubrikační gel, ale v topu, asi 2-litrovej. Už mám půlku jenom.
0: Jo, tak my máme furt celý. Tak asi tak,
1: a co k tomu pobavení. A to je nějaký jakože speciální, jo?
0: No mě to jednou poslali jako dárek k nějakému nákupu, protože jsem kamarádkám kupovala nějaký dárky. A tohle mi poslali, tak jakoby na vyzkoušení a musím říct, že to od té doby všem doporučuju, protože ano. Prostě to nějakým způsobem funguje.
1: Katka mi to předávala se svým manželem Michalem a Michal na mě tak jako mrknul. A já, dobře. Dobře, byli jste s manželem
0: takže,
1: v posteli.
0: Byli jsme v posteli nejenom s manželem, právě i s dětma, četli jsme si nějaký pohádky. A naše 5letá dcera se na nás v jednu chvíli tak jako závažně otočila a ptala se nás, a co je to vlastně ta macecha? Jo? Zaznělo to prostě v nějaký pohádce. Tak jsem se nadechla, že jí to teda začnu vysvětlovat a říkala jsem si, uvedu příklad. Tak říkám, Sofinko, to je jako kdyby prostě maminka s tatínkem už se z nějakého důvodu třeba neměli rádi, my bychom se rozešli a tatínek by si za čas našel nějakou novou paní. A teď vidíš na tom dítěti, že prostě mu to šrotuje v hlavě, vlastně je vyděšený z té představy, takže tatínek se jalí uklidnit a říká jí, ale neboj, klidně jí můžeš říkat jménem.
1: Přesně.
0: To je celý.
1: Já jsem myslel, že Sofinka řekla, myslíš tu Katku? Nebo teď si prostě řekl Katku. Protože Katku, sakra. Pojďme se mohli, myslíš tu Marcelu?
0: Vzorku.
1: Chci zase tobě spát. Ranní show Evropy 2. Chápeš to, že jsem uvedl případ Katku?
0: Tak jsi si prostě vzpomněl na nějaký random jméno.
1: Já jsem zapomněl, že se jmenuješ Katka.

0: 8.12. Je přesný čas, posloucháte ranní show na Evropě 2. Taky mám historku s dcerou.
1: Tak říkej.
0: Není tak dobrá jako ta tvoje. Hlavně musíme nechat dospívat Davida Kollera. Ještě má jednu minutu.

0: 8.13 je přesný čas, tohle je ranní show na Evropě 2. Historka Alex. Jo? Alex, 4 roky. Tak minulý týden v pátek manželka letěla do Benátek na festival a já byl v ranní show.
1: Viděli jsme manželku Moniku v černých, ano, krajkových, nádherných šatech. Vypadala prostě, že tam patří.
0: Děkujeme. Mně se to moc líbilo. Nicméně dcera tady zůstala bezprizorní.
1: Tak má otce, ne? Tak není
0: má otce, ale otec byl v ranní show a taky neměl kdo odvést do školky, nebo respektive byli jsme domluveni, že ji odveze náš kamarád Milan.
1: Aha.
0: Jo, takže dvojice Milan a Alex jela do školky. A odpoledne jsem dceru vyzvedával a ptal jsem se samozřejmě na Milana a Milana na Alex. Aha. Jo, jaký to bylo. A Milan,
1: dvojka.
0: A Milan říká, ano, a Milan říká, dobrý, přišla za mnou, jakože přitáhla si mi hlavu a doucha mi řekla, chceš preclík? A já říkám, tak to bych si dal moc, bych si dal preclík. A ona, že nějaký pytlík a vytáhla z něj jeden, podala mu ho a říká mu, je magický. A je potřeba říct, co mi teda Milan vysvětlil, že vybrala ze všech, který měla v krabice, jediný úplně obyčejný, nezdobený. A takhle ho prodala. Všichni ty kamínkový a zdobený si nechala, že jo? Prostě úplný podvod.
1: Prostě, tak jsi byl magický.
0: Prostě dala mu jedinej, který nebyl jako pěkný, který byl nezdobený, obyčejný. A aby jako mu to nebylo líto, aby ho prostě prodala. Tenhle je magický. Užij si ho.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
3: rozkočíš. Love Island je zpátky.
4: A tentokrát?
3: Plný svodů a zakázaného ovoce.
4: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
3: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
5: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
7: Toyota letos

0: představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
1: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
3: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
4: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz. Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105,5 FM.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Svět podle Koháka. Vítáme hlavní hvězdu této rubriky Jakuba Koháka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za milé přivítání.
3: Zdárek.
2: Ahoj, přátelé.
1: Co je nového
2: prosím
1: v tvém světě?
2: Já ti řeknu takovou, řekněme, laskovinku, jo. Já jsem se vrátil ke svý takový zálibě, kterou jsem dělával, já nevím, před 20-30 lety.
1: Ano.
2: A začal jsem zase, občas, ne pořád, chodit po slepu. Normálně mě to nějak vždycky jako zajímalo, kolik je člověk schopen ujít po slepu kroků.
1: Mě vyjela nudle normálně, jakože jak tě to může napadnout, taková blbost.
3: Tak tohle jsme dělali všichni, ne?
2: Fakt?
1: No, jo, jakože... Jako, aha, no, no jakože zkoušet si to.
2: No a teďka po 50 se to má nový rozměr, jo. A třeba já mám rekord třeba 37 kroků, jo. Ale pozor, to musí být ve městě, že jdeš po chodníku, jo. A já jsem si ověřil už kdysi, že to ono si myslíš v hlavě, že jdeš rovně, ale to nejdeš rovně. Ty jdeš jako blázen někam do banánu, se mi třeba stalo, když jsem třeba narazil do značky kolikrát.
1: Nebo... A nebojíš se, že narazíš do značky?
2: Bojím právě, to je to vzrušení, že právě jdeš, jo, kolem to cinká, hvíří, blinká, potom to, a ty nevíš právě, jestli jdeš rovně nebo ne. No a já mám, a vím, že láme se to u 10. kroku. Hustý. Tam je už mega nejistota. 1, 2, 3, 4, 5, jasně, ale nejednou 6, už vím, že nevím to. A desítka, tam už se chceš podívat a tam je ta frajeřina, že člověk překročí, jo, tu svoji hranici a jde dál.
1: To je vlastně metafora pro život.
2: Přesně tak. Takže já mám rekord 37 kroků.
1: Ale jestli je teda hranice 6 až 10 a ty dáš 37.
2: 37, no to jsem se jednou kousnul.
1: Tak to jako 37, to je jako třeba, kdyby si vystoupil ze své komfortní zóny, ano, a vzal si muže.
2: To je 55 kroků.
1: No, ne, 55 to
3: jak
1: je...
3: Jak pro koho? 55, pro někoho dva. Ne,
1: 55 je to je, že by se ti to i líbilo.
2: To je 43. Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, je tady stále Jakub Kohák, který se nám před chvílí svěřil, že začal chodit po slepu. No ne, počkej, mě to zajímá strašně ještě. No. Řekni, a to vzniklo jak, jako jen no, tak?
1: Prostě jsem si říkal, to pozorně někde, třeba začalo to tím, že jsem čekal na tramvaj vždycky.
0: Aha.
1: A dělal jsem si takový test, kolik je to kroků od té cedule zastávka
0: no.
1: k takovému tomu svítícímu čudlíku, co je na druhé straně toho, tý jako refíže.
0: Jo.
1: To byla taková metrová, taková kulatá svítící věc kdysi.
0: Mm-hmm.
1: Za komunistů klidně ještě do roku 80 nebo 90, to je jedno. Takže a vždycky bylo takový kolem 60 až 85 kroků.
0: Ty blá.
1: No a o to už jenom je krůček, o to jako zkusit
0: a pomůže
1: jít
0: ti,
1: poslepu.
0: A pomůže ti, když máš cíl?
1: To jsem si nikdy nedával.
0: Ty jdeš prostě.
1: Jenom jdu, já chodím na počet kroků, ne na cíl.
0: Jasně. No. Katko?
2: A oslovil jsi už někoho, protože to slepci občas dělají, že někoho osloví,
1: ne.
2: Jestli by jim jako nepomohli.
1: Ne, to ne, když... to musíš jít sám a počítáš si ty kroky.
0: A když tě někdo potká teďka a vidí, no. že máš zavřený oči, jak tím může dělat to...
1: Třeba, a to by musel chrápat k tomu ještě.
0: Schválně, víš, jakože tě láká.
1: Jo, takhle, že bych šel proti tomu hlasem.
0: Tam jede auto prostě a oni tam schválně.
1: No, může to slečna nějaká zkusit, no. Ještě říkám, mám rekord 37 kroků a 3 stražení autem.
0: Hele, a co, ty bys to zkusil v klubu, že bys takhle šel po slepu a vybral si třeba jednu ženu, jako víš, a...
1: To bych doporučil spíš děvčatům vůči mně.
3: Leo Švareš, Katka Říhová. Show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Katka Říhová má dopravu.
2: Zdržíte se na dálnici D1 před Brnem na příjezdu směrem z Prahy. Kolona začíná už od 178. kilometru u Rosic a na silnici 35 směrem z Olomouce do Hradce Králové je kyvadlový provoz u Koclířova. Zdržení asi na 20 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí dneska krása pořád.
2: Jo, pořád krása. Teploty 16 až 21 stupňů, přehánky jen ojediněle na horách, jinak převážně oblačno až polojasno, teď dopoledne spíš ještě polojasno. No a aktuální teploty od 10 do 14 stupňů.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Katka Řížová má Love Sick. Já mám Love Sick. To je písnička, o které teďka ne, že budeme mluvit, ale teď hrála. Michael Schulte zpěl Love Sick. Co je Love Sick?
1: Nemocní láskou.
0: Nemocní láskou.
1: Přemýšlím, jak to jako napojím na to, o čem jsem chtěla mluvit.
0: No, poradím ti.
1: No.
0: Love Sick má velmi blízko ke slovu Love Island. A o to, ne? Tam jsou plný Love Sick. A tam...
1: jako o tom se úplně teď mluvit nechtěla, ale klidně můžeme, koukáme na to samozřejmě.
0: Já jsem faninka
1: především Zorky Hejdové.
0: Ano.
1: A koukáme se na Love Island. Samozřejmě rok od roku jsou nám ti soutěžící čím dál tím víc vzdálení a čím dál tím víc nás překvapuje, co to mládí všechno dneska dovede.
0: Katka tady o česti říká, to je hrozný, oni se furt volizujou, pořád nám ukazují jazyk.
1: Oni se tam pořád cucaj, jsem říkala.
0: Cucaj, to je to slovo, cucaj. A vlastně tak jako trochu jsme jim to asi i záviděli a proto jsme udělali jaký to... To pohoršený.
1: Myslíš, že se pohoršujeme, protože jako bys to sami, já nevím.
0: Já nevím, když jsem se naposledy cucal.
1: Já taky nevím, kdy. Jako už je to opravdu...
0: Poslouchá nás někdo, kdo se teďka někdy cucal. Jestli je možný, jestli byste nám to mohli popsat. Jestli se může dovolat někdo. 257-400-888.
1: No.
0: Třeba včera. Kdo to jako může říct?
1: Kdo to zažil, jaký to je?
0: Jaký to je?
1: No, ale v tom Love Islandu právě jako je hustý,
0: no.
1: Že přijde novej bombšel a no. On si může jakoby dát polibek se dvěma dívkami.
0: A ten mi neříkej tyhle ty možnosti, to je prostě, halo, ranní show.
2: Ahoj, slyšíme se.
0: Ty jsi se cucal včera.
2: Včera ne, ale o víkendu, to se počítá, ne?
0: Ale
1: dobrý.
0: A s kým? S přítelem?
2: S svojí ženou.
1: S manželkou, jo?
0: Ne.
2: Hele, s manželkou, my normálně...
1: Máte to na neděli vždycky naplánovaný v kalendáři.
0: Ty jsi dobrý. No, popiš detaily, ale mě zajímají detaily. Pojď.
2: Hele, my máme jednou za rok takový víkend.
0: Tak to my máme taky. Přesně, ale řekl to přesně, ale to máme taky.
2: A my se sebereme a jedeme do Prahy, protože jsme z Trutnova a Prahu milujeme. A procházíme se noční Prahou, občas si koupíme někde nějaký drinček, prostě a popíme a procházíme se a povídáme si a sledujeme tu noční Prahu a u toho se prostě každou chvíli cucáme někde.
0: To je nejvíc. A teď si představ, že jsi v Love Islandu a ty řeš, tak a teď ještě s tebou. Tam,
1: to, jo, ne, tak to tam je, no.
0: To jsou ty možnosti.
2: Ani náhodou.
0: A ještě ne, něco.
1: Říkej.
2: Ani náhodou, já jsem prostě se svojí manželkou 19 let, já ji tak strašně miluju, že já bych se s žádnou jinou prostě necucel.
0: A ještě něco si chtěl říct?
2: Já teď nevím, hele úplně je to tak to jako... Škoda,
1: říkej, my ti vysíme na oslentaných rtech.
0: Ano, to je škoda, že jsem ti do toho skočil, ty jsi říkal, a ještě něco, jako, jsi říkal. A
2: můžu říct, že po těch 19 letech, kdy jsem se svojí ženou, je to pro mě ta nejkrásnější ženská na světě. A pokaždý, když se cucáme, tak mám pocit, že mi je 24, hele, jako když jsme se potkali.
0: Dej tam ještě jiný sloveso. Mě zajímá, jaký pro tebe je synonymum. Říkej to. Takže
2: se tak jako volizujeme.
0: Vždycky, když se volizujete. Nebo ještě, pojď.
2: No já nevím, my se prostě jenom volizujeme a cucáme se.
0: Ale, ještě tam vymyslíme třetí slovo. To bude konec. Co tam
2: máme? Rvem si jazyky do krku.
3: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
9: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
19: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

nemeniť i to, co ani nečeká.

0: Ranní show na Evropě 2 v 8.44, slavná zpěvačka, ale zároveň i porotkyně superstar Eva Farná. Mm-hmm. My jsme včera předevčírem točili 8. a 9. díl, který uvidíte na konci října. Je to ten díl, kdy soutěží TOP 50 o postup do semifinále do přímých přenosů do TOP 20. Že v tuto chvíli je superstar od včerejšího večera už 20 člená.
1: Takže vy už víte, kdo je v TOP 20.
0: Já už to vím od včerejšího večera a Eva Farná byla jedna z těch, která to rozhodla. Mm-hmm. Pak jsme to rozebírali ještě na večeři a končili jsme ve 2 ráno v kasínu. Všichni Kelin, Kuba Prachař, Eva Farná, já, režisér, jediný, kdo jel domů, byl Habera.
1: Ne, Banek, vidíš, to je.
0: Banek, Kelin vlastně taky nebyl. Kelin byl s náma v kasínu včera a předevčírem, ale jakože předevčírem a předpředevčírem, ale takhle, my jsme, ne, že bychom jeli jako do kasína, teďka se z toho jakoby musím vymotat, ale jakoby upřímně, totiž situace byla taková.
1: Oni nikdo nehrál.
0: Ne, oni nás ubytovali v kasínu.
1: Jo.
0: Celý štáb bydlel v kasínu.
1: To je náhoda.
0: Ale fakt, to my za to nemůžeme, takže ty si vlastně seděla doma dole na gauči a vedle byl hned vchod.
1: Takže prostě, když se házal tou kuličkou, tak prostě si říkal, ach jo.
0: A ze slušnosti ze jsme slušnosti. Se byli podívat, ze slušnosti. A Eva byla hrozně roztomilá. Nicméně, pojďme k superstar, protože to, co se točilo včera předevčírem, to je vzdálená doba. Mm-hmm. Teď se soutěží o postup do TOP 50. 7 castingových epizod. Včera byl druhý díl.
1: My jsme ho viděli už předevčírem. Samozřejmě na OnePlay, ale mám to v živé paměti.
0: Před chvíličkou jsme mluvili o Love Island. A ano. To je takový konkurent superstar a ty prý sleduješ oboje a no. Dokonce tam prý tu epizodu Love Island dali ve stejnou chvíli jako superstar.
1: Je
0: a
1: to
0: jste,
1: teda nepříjemný.
0: Byl to jako souboj.
1: Já jsem totiž čekala, protože první díl superstar vyšel už v úterý ráno, ano. Minulý týden. A já jsem očekávala, že tohle bude i tento týden, takže jsem se těšila, že si to dáme hezky odpoledne, superstar a večer Love Island. No, ale museli jsme se rozhodovat.
0: Tak, každopádně v televizi byl druhý díl, druhá epizoda včera.
1: Jo.
0: Včera večer, tak dost slov, pojďme zpívat. Pojďme se podívat na jednu postupující, ať víme, co tam je vůbec za lidi.
1: Tahle za materiál. Dáma,
0: tam za materiál, protože zatím jsou to jenom keci. Pojďme zpívat. Tahle holka se jmenuje Natálie Šílová a sama se doprovází na klavír.

0: nesmysl.
1: Nobody loves no one.
0: V originále Chris Isaak, Wicked Game. A tohle byla Natálie Šílová, která tímto výkonem postoupila do top 50. A jestli postoupila i do top 20, to vám neřeknu.
2: Ale vím, ano, tak.
0: Ale vím
2: tak
0: to.
2: Tak naznač.
0: Ale vím to. Jsou jenom dvě možnosti, buď ano nebo ne. Ale můžu už říct, že se stala věc, kterou jsme očekávali, myslím včera předevčírem při tom souboji, v tom super výběru, kdy se musela 50 najednou rozpustit, 30 lidí vyhodit a postoupila jenom 20. Stala se věc, kterou bychom neočekávali, kdybychom neměli zkušenosti. Stalo se zase to, že favoriti z castingu, mnozí, ne všichni, pohořeli, vyhořeli, konec skončili a naopak jiní zazářili. Děje se to v každé řadě a stalo se to zase. Nebudu víc naznačovat. Kdo je s námi v éteru? Ranní show, dobré ráno.
3: Já zdravím Evropu, ahoj Leoši.
0: Ahoj, ahoj, povídej, ahoj. Povídej.
3: Jenom k Superstar, já jsem se včera dívala. Myslím si, že je fajn to vidět, ale teď, jak jsem slyšela Natálii v rádiu, odprostila jsem se od těch pohledů, grimas, různých těch hereckých výkonů. Je skvělá a pro mě je favorit.
0: No, ale my tuhletu větu slýcháváme často a vemte si, že venku jsou pouze dvě epizody. Jo, a když se podíváte do komentářů pod první a druhou epizodu, tak už je tam asi 6 těch vítězů. Jasně, za mě vítěz. Jasná vítězka. Představuju vám vítězku Superstar, píšou lidi. A my z toho máme radost, protože letos se urodilo, uplynulo 5 let, ta pauza byla veliká, je to strašně znát. Mm. Je to strašně znát, takže...
2: A těch ale... castingových kol teda...
0: Je sedm. Jakoby postoupí průměrně, to není jako dogma, ale postoupí prostě z každého dílu plus minus 7. Jo. To je 7x7, 49 a pak bude jedna divoká karta ze všech těch, co vypadly, ještě jednoho, taková ta druhá šance, aby nikdo neproklous, ještě porota dá někomu divokou kartu.
2: Takže jinými slovy, ještě jsme neviděli ani polovinu soutěžících.
0: Vůbec, vůbec. A hlavně, jak říkám, ty překvapení jsou jak na jednu stranu, tak na druhou. Ale moc děkuju za váš telefon, to bylo moc fajn.
3: Jo, díky, ahoj, papa. Fajn, ahoj.
0: Takže, druhá epizoda... Buď zpětně, no má na nově včerejší vysílání, anebo bez reklam celý na OnePlay.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
4: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
8: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknoterm.cz Parádam, pam pam.
8: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
8: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
13: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
14: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
13: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
14: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
13: pozorování
14: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
13: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
14: Od 11. do 13. září.
13: A vstup je zdarma.
14: Více informací na praha.eu.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Evropa 2. 8 hodin 56 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky. Tady je Teddy Swims a za chviličku Štěpán Kozub. 3 minuty zbývají.

0: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
1: Přátelé, já jdu takhle ulicema a protože samozřejmě jsem si naprosto vědom toho, kdo jsem, jo, jak působím a že jsem oblíbený u lidí, ale i u zvířat, ale obecně, tak bych vám chtěl ukázat, jak třeba může takhle naživo vypadat, že potkám tady náhodné jo, lidi u jídla a je zkusím vyrušit schválně, jestli třeba nechtějí vyfotit, jo, jako, jasně. Dobrý den, já se omlouvám, že vás ruším takhle u jídla. Asi jste poznali, kdo jsem. Snad vás neruším nějak a když jste tu vidličku. A chcete fotku nebo podepsat třeba?
2: Fotku?
1: No.
2: Jako s váma?
1: Ano.
2: A proč bych se měl fotit s váma?
1: No tak, že?
2: No, to je ksicht teda. Jako, nezlobte se, ale tak snad vidíte, že tady jíme, že jsme prostě přátelské.
3: Mám tady pracovní, já nevím, proč byste jako měli jako tady.
2: A vy jste jako někdo z politiky?
1: Aha.
3: No jsou volby, tak otravuju.
2: No jasně, jo, takže takhle, před volební tak kampaní, vlastně, no, dobře.
1: Tak se nezlobte. Tak
3: všude stejné.
1: Kdybyste se chtěli cvaknout, sedím vedle, počkám.
2: Počkejte, nejste vy ten Kobzina?
1: Naschanou.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Katko.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Katko, obohať nás, osvěž nás.
1: Já mám pocit, že jsme si dlouho nepovídali o jídle.
0: No.
1: A tak bych tady měla zprávečku z Azurového pobřeží, abychom se ještě trošku vrátili do prázdnin. Mohl bys tam najít nějakou takovou středomorskou hudbu?
0: Počkej, středomorskou najdu. Když jsme teda u těch prázdnin, můžu zmínit, že jsou nedvědi v Budějovicích v pátek.
1: Ano.
0: To bych chtěl říct, jakože, aby jsme se vrátili do prázdnin.
1: Ano.
0: Jako trochu si přiřívám polivčičku tady, ale přátelé, vstupenky ještě stále jsou.
2: Kdybyste nesehnali, tak já umím taky nedvěda. Jo, takže můžu udělat online.
0: Počkejte, ne.
2: Trošku ho umím, no.
0: Tak, moment,
1: tak to nemůžete jen tak ale říct, abyste nedal otázku.
0: Ne, my máme ale to nedvědy v letním kině Háječek.
2: Ano.
1: U nás v Budějcích.
0: V pátek.
2: Dobře.
0: Jo, 11. Vstupenky jsou, je to celá 3hodinová show, když nedvědi hráli. František Nedvěd, který se ještě ke všemu jmenuje František Nedvěd, jako jeho táta. To je vtipný. Vypadá jako on.
2: Vypadá.
0: Jako v nějakým prostě stroji času.
1: A hraje a zpívá jako ona, to už je takový jako dodatek.
0: To už je jako neuvěřitelný. No tak...
1: Tak
0: to
1: máte?
0: Jo, tak to máme tam v těch Budějovicích.
2: Ano.
0: A vy umíte nedvěda, já jsem to viděl, ale samozřejmě, jak chcete?
2: Já ho klidně dám ze vší úctou a radostí, jako jo.
0: Tak můžeme.
2: Fakt ho chcete. Tak si zavřete oči, ale jo, abyste si to nacítili. Špor večerem tady u nás začnou ptáci zpívat. A nad krajinou nebe vzlete, kam si kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci lásko dívat. A kdyby do očí, a to byš koukal. Tady bych si zívol, jo, ale autor to udělal jinak. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. Já nemůžu, já jsem se trošku vzrušil, pardon.
1: Já taky, já vás chápu.
0: My tu písničku milujeme prostě.
3: Já taky.
0: Tak v pátek, České Budějovice, letní kino Háječek.

0: Zázrak, tahle písnička je zázrak.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak smutnou má lásko.
0: Pátek 11. září, je to se dobře pamatuje?
2: Ano.
0: 11. září.
2: Vím, znám.
0: 25 let po dvojčatech,
2: ano.
0: Vlastně dvojčata nedvědi.
2: Ano,
0: vlastně,
2: ano.
0: Nejsou dvojčata, ale skoro,
2: ano.
0: Jako skoro.
2: Jakoby.
0: Jakoby nedvědi jsou vlastně dvojčata, country. Takže letní kino Háječek Budějovice, vstupenky na ticketportal.cz.
2: Ano.
0: Tada! Tak a jsme u středomorské hudby,
3: ano.
0: Protože budeme mluvit o jídle, jak říkala Katka.
3: Ano. Takhle, když si dáváte na dovolený takovou tu směsici mořských potvor, nebývá to zrovna nejlevnější. Jo, takže na Azurovém pobřeží je taková vyhlášená restaurace a servírka přinesla na podnose ryby, korýše a jako čerstvý úlovek dne,
0: tedy i catch of the day,
3: i živého humra,
0: slovenský homár,
3: humár za 7000 korun.
0: Jo.
3: Jo?
2: Za kolik?
3: Za 7000.
2: Ježišmarja.
3: No a o humra se přihlásil jistý francouzský pán, který si tedy tuto potvůrku zakoupil za 7276 korun.
0: Ano.
3: Aby následně pustil do moře.
0: Hustý.
3: On ho zachránil.
0: On mu rozjel ty klepítka. Já to teda nemůžu vidět normálně. Já, jako, ale já si myslím, že se nějak mění doba. Že podle mě jsme trochu jako citlivěli, nebo jak se to řekne? Že jsme jakoby...
2: Možná přecitlivěli trošičku.
0: Že jsme takový jako bábovky teďka.
2: Trošku, ne? Jo. Přitom kdysi my, Leoši, naši předkové, my si to ještě pamatujete, jsme lovili zvířata.
0: Ne, úplně jako takhle přeci.
2: No,
0: ale stačí se podívat na Vesničková středisková.
2: No.
0: Vy to rád citujete. Ten
2: miluju to.
0: Jak otík a ta maminka, jak zabíjí ty holoubata, že jo? Prostě jakým má je zlomí vás. Jako na to koukáš a říkáš si, co? Nebo že máš vzít sekeru a useknout prostě slepici hlavu, že jo? A jdeš, prostě normálně klasika polívka, víkend, že jo?
2: No, jako, já jsem kluk z vesnice, já jsem zažíval zabíjačky běžně.
0: Samozřejmě, já to vlastně nechci říkat, že ta představa je pro mě hrozná. Že?
3: Takže máš prostě taky smysl pro humr jako pán.
4: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Ty naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. Přesný čas, 9:45.
2: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: A mé oko už ve studiu Evropy 2 vidí čím dál sympatičtějšího koťáka.
3: Čau.
1: A čím dál hezčí Ivanu.
3: Ale, děkujeme, dobré ráno.
1: A nebo je to obráceně?
4: Je to obráceně.
3: Je to oboje, podle mě. Oba oboje.
1: Jako je to obráceně, čím dál sympatičtější Ivana, čím dál hezčí koťák. To je pravda, ty.
4: Vyberte si.
1: Vyberte si, je to vaše. Bruno Mars, On My Soul, bude zpívat. Co dáte lidem?
3: No, já bych chtěl asi tady dneska začít takovým dnem naší Ivanky, protože Ivča, tady koukám, ona nesnídá, ale řekla si, že začne snídat, ale ona snídá oběd. Halušky s brinzou, zakysanou smetanou a smaženou cibulkou, tak to se bude servírovat v éteru Evropy 2 za pár minut.
1: Počkejte, to je jídlo. A jinak, téma?
3: Co jsme to tam měli?
1: Co?
4: Proč snídám oběd?
1: Dobře,
4: třeba se to vyvine, Leoši, to nemusíme hned ti říct.
1: Máš pravdu, je to vaše. Ahoj.

0: Ježíš, to je nádhera, když někdo takhle úžasně zpívá a někdo tak nádherně mluví jako Koťák, můj
1: krásné
0: kolega.
1: Dobré ráno, přátelé, kamarádi, možná se trápíte tím, co si vzít dneska na sebe. Vyrážíte ven, možná jste nevyrazili nebo jste vyrazili, tak prosím vás, mám tady pro vás jednu mantru, které je dobré se držet. Pokud jste totiž dostatečná osobnost nebo multimilionový americký herec, jako je třeba Adam Sandler, můžete hovořit následovně. Je mi úplně jedno, co mám na sobě, a stejně tak je mi jedno, co na sobě nemám.
0: Ježíš, ale to přesně vyjadřuje jeho styl.
1: To je prostě mic drop. Čau.
0: To je mic drop a on přijde skoro i na Oscary. On vlastně jednou přišel, podle mě, buď na Globy nebo na Oscary, schválně v těch svých sportovních trenýrkách. S tím on má takový rád takový ty košile, vej, zapínací.
1: No, jako styl to není,
0: na háku.
1: Styl to není moc osobitej, ale on se vždycky vezme toho svého francouzského nebo anglického buldočka a jde si zahrát basket.
0: Adame, si skvělej. Posloucháte Evropu 2.

0: Baví mě tady ta zpěvačka, která teď zazněla na Evropě 2. Zara Larsson je jméno, který podle mě my na Evropě 2 hrajeme už spoustu let, ale myslím si, že víc jako rezonuje i v uších našich posluchačů, až třeba poslední rok, dva. A víš, co řekla Zara Larsson jednou? Ona teď má být, prosím tě, nominovaná i s Adele. S Adélou, teda. S Adélou Jirgovou, slovenskou to zpěvačkou, která teď dobývá svět, má být nominovaná na ceny Grammy jako objev roku. A Zara Larsson řekla, že o to nestojí, že by ráda v té nominaci nebyla, protože už zpívá 12 let a nechce být objev roku teď. Je to prostě strašně trapný.
1: Já si vzpomínám, že rok zpátky tohleto na slavících měl jakoby proslov Ferné Dank, který říká, že vlastně taky je 12-15 let na scéně. Ale zase...
0: U toho Reného bych byla ráda. Spíš.
1: Ale on to tak jako glosoval, že on říkal, je fajn být třeba i po 12 letech objeven, hlavně, že tě někdo objeví.
0: Ale já jsem tenkrát i psala Renému, si myslím, že mi to přijde vlastně trošku nefér v rámci té instituce celý, která to předává, že ti chtějí vzdát hold, tak tam prostě vlastně, chápeš, nestěžuj si na tom místě s tou cenou, ale ta Zara teď, no já nevím, jako vlastně to dává smysl.
1: Postěžovala. Mm. Mimochodem, ty jsi zmiňovala taky Adélu, tak její debutová deska Prima je momentálně mezi top alby v rámci Spotify a dává teda, jak to říct, na zadek opravdu jménům.
0: Mně se líbí, jak když začala existovat Adéla Jirgová, jak se z nás Čechů stali opět Čechoslováci.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: KFC ti zase nabízí víc.
16: MacBooky Neo,
15: iPhone 17,
16: laserové projektory,
15: sluchátka Apple Beats
16: a stovky dalších cen.
15: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
16: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
15: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
20: Slyšíš to, co to je?
21: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
20: Tak to je pecka.
21: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
20: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
21: Podmínky akce u obchodníka.
22: Breno. Podlaha dělá domov.
23: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
24: Slyším, Tatart nákupy?
23: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
24: To je mazec.
23: Tatart, opravdový elektrospecialista.
25: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
26: Love Island je zpátky.
27: A tentokrát?
26: Plný svodů a zakázaného ovoce.
27: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
26: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
28: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
29: Zpátky k muzice.
30: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 32 minut k tomu a já bych chtěl opět otevřít téma snídaně, konkrétně snídaně mé kolegy Ivanky,
1: ano,
0: která dnes snídá halušky s brinzou, zakysanou smetanou a smaženou cibulkou. Ptám se chatu GPT, hele, je dobré snídat halušky? Hele jo, klidně můžeš snídat halušky. Z hlediska těla není žádný důvod, proč by halušky nepatřily, proč by halušky patřily jen k obědu nebo k večeři. Ty jsi normálně revolucionář.
1: A já nejsem já trendsetter.
0: Jseš.
1: A ještě k tomu mám tady vitální věc, 100% šťávu, mrkev a jablko, což z těch halušků dělá automaticky úplně vlastně zdravý jídlo.
0: Já tady koukám, ve 100 gramech toho tvého jídla je dokonce i 7 gramů bílkovin, 20 gramů sacharidu a 11 gramů tuku. Takže to je velice jako komplexní, říká se, že ráno bys tam měla mít ty bílkoviny a to jsi splnila.
1: Vím tušku, co jsi říkala, ale bylo to skvělý.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u...

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze.

0: Lady Gaga, Evropa 2, 9 hodin, 44 minut, svátek mají Irmy. Si úplně říkám, jak by se jmenovala moje manželka. Irma Kotek. To je docela dobrý.
1: Irma Kotek. Irma Kotek, nebyla Kotková.
0: Při stavbě terasy našel 18,5 kila vikingského stříbra. Co byste udělali vy jako první? Představte si, přátelé, že kopete základy pro terasu a najednou narazíte na nějaký stříbrný dublony a tak dál. Muž v dánském Red Bullu kopal právě základy pro terasu a narazil na více než 700 stříbrných předmětů z vikingské doby. Nález je téměř třikrát větší než dosavadní dánský rekord. A teď by mě teda zajímalo ta reakce.
1: Tak, já bych se bála, že to bude chtít někdo dát do muzea a nedáme za to žádný peníze.
0: Výborně, výborně, to je moje první ta. Tak co by si začala dělat? Tak já bych si asi vygoogloval, jaká je, jestli když něco najdu, jestli to je moje.
1: Já bych šla hned na dark web.
0: Mám tady nějaký vikingský dublony, lidi.
1: Ne, no tak jako asi bychom použili umělou inteligenci, nebo Google, ne. Bych to vyfotila a říkala bych si, co jsou to tady
0: počkej,
1: za kojiny.
0: To počkej, tak to si absolvujem. My tady jsme víceméně na staveništi, tady lec na Hagiboru, tak kdybychom tady náhodou něco našli, já se zeptám, co bychom museli dělat v případě, že bychom našli třeba, já nevím, mince Karla IV.
1: Tak se zeptej, za chvíli řekneme, co bychom dělali a co budeme dělat.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
9: Necítím se psychicky dobře.
10: Já už to nezvládám.
11: Potřebuju poradit.
12: Nejste na to sami.
13: Dny pražské pomoci a péče.
12: Veletrh sociálních služeb.
13: Duševní zdraví.
12: Rodinné poradenství.
13: Služby pro seniory i pečující.
12: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
13: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
12: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
13: Více na praha.eu.
14: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
17: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
16: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
17: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
16: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
17: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
18: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
19: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
18: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
19: Tohle si nesmíš nechat ujít.
18: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
20: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
21: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
6: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
9: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Dua Lipa v éteru Evropy 2, my vás opět rádi obeznámíme s něčím, co si tady Koťák připravil. Bavili jsme se tady o tom, že někdy se povede taková hezká věc, že na nějakém staveništi člověk najde třeba nějakou starou minci nebo něco takového archeologického, by se dalo říct, viď?
1: Ano, ano.
0: A teď co s tím?
1: Co přesně znamená, najdeme staré zlato, stříbro, cokoliv. V Česku obecně neplatí, že co najdeš, si můžeš nechat. Sakra! Pokud byste v Praze třeba při kopání našli staré zlaté mince, šperky nebo větší soubor předmětů, který může mít nějakou archeologickou hodnotu, může jít o archeologický nález, tedy pokud ho nahlásíte, že? Ten si ponechat nemůžete. Nález se má oznámit archeologickému ústavu AVČR nebo nejbližšímu muzeu. Místo a nález byste neměli dál rozkopávat ani čistit. U archeologického nálezu pozor! Zákon počítá s nálezným, to je velice důležitá věc, které může být až do výše ceny materiálu, je-li nález z drahých kovů, případně až do 10% kulturně historické hodnoty těchto vlastně materiálů.
0: Ty blaho, to je zajímavý. Mě vlastně překvapila informace, že si to nemůže člověk nechat. Ale pokud půjde na ten dark web a nechá si to, tak o tom nikdo nemusí vědět, je to tak?
1: Třeba. Ano, no, jak, ano, ano. Ještě musím teda vygooglovat, jak se dostanu na ten dark web, jak se navrhovala ty.
0: Já znám jednoho člověka, co to umí. Já jsem se tam jednou byla podívat, je to strašný, je to hnusný, nechoď tam.
1: Je to Martin Cihlář?
0: Je to.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
9: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
12: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Yeah! Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
13: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
14: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz.
15: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: 10.02 posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
16: Hezké dopoledne. Vláda Andreje Babiše začíná připouštět, že pro sražení deficitu státního rozpočtu bude muset zvyšovat některé daně. Mluví se o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Jisté jsou už změny u některých spotřebních daní. Ve svém programovém prohlášení přitom vláda slíbila, že daně zvyšovat nebude. Nedaleko Přílep na Kroměřížsku se pohybují vlci. Vedení obce o tom občany informovalo na Facebooku s tím, že u hadovny byly v lese spatřeni dva vlci. Obec tak prosí všechny občany, aby své psy nepouštěli na volno a byli při procházkách v lese opatrní. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
17: Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující mohou díky jeho propojení se železniční stanicí pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. O uplynulém víkendu se s otevřením nádraží zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo. Ne všichni cestující jsou však se změnami spokojeni. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
16: Televize Nova spustila hlasování v letošním ročníku ankety Český slavík. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat hlasy do 15. listopadu. Jména vítězů jednotlivých kategorií se diváci dozvědí během slavnostního gala večera v pražské hale Fórum Karlín, který Nova odvysílá v přímém přenosu 27. listopadu. Moderátory budou opět Aleš Háma a Ondřej Sokol.
12: Evropa 2, kde to stojí?
16: Na D1 aktuálně počítejte s kolonou, která je na příjezdu do Brna směrem z Prahy už od 178. kilometru.
18: Tak si představte, že pro vás máme...
12: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
16: Maximální teploty dnes vystoupí většinou na 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy může být až 22, na nebi bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně by se slabá přeháňka mohla vyskytnout jen v horských oblastech na severu. Zprávy jsou za námi, teď pokračují na Evropě 2, Ivana s Koťákem.
0: No já bych chtěla Koťákovi říct, kolik si tak průměrně vydělá professional eater, tedy profesionální jedlík? No hodně. Evropa 2.

0: Alex Warren, dámy a pánové, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Alex Warren je chlapík, který nás hodně baví, protože on teďka promuje svoji novou desku a promuje ji velice originálním způsobem. Možná znáte takový ty internetový klipy, kdy, nevím, chlapíka nakopne bejk a odkopne ho úplně někam jinam. A skrz ten prostřih tam dáte třeba sebe, jak jste spadli. A tohle dělá přesně Alex Warren, který se nechá prohodit sádrokartonovou zdí, aby se pak vrátil, ale no, prosím vás, kupte si moji desku. A ten nejlepší, co se teďka stalo, tak jsem díky těmhletěm krátkým klipům začal Alexe Warrena sledovat a Alex Warren před začátkem jednoho koncertu leze po takových praktikáblech směrem ke svým fanouškům. Ty fanoušci mu pravděpodobně jako něco říkají, on od nich odchází, padá a láme si nohu normálně.
1: Reálně
0: upad a zlomil si snad stehenní kost nebo něco a jeho popisek byl geniální. Protože se tam bavil s fanoušky, tak on říká, řekli mi, ať si ještě před koncertem zlomím nohu. Což by se dalo jako parafráze do češtiny přeložit takový to jako
1: zlom vás,
0: zlom si nohu. Break a on leg. Skutečně spad a zlomil si nohu. Takže Alex Warren vás 100% na sociálních sítích bude nejenom jako hudebník, ale i jako animátor bavit.
1: A takhle se dělá marketing ve světě.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Volkra, Three Faded.
5: Jo, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
5: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej.

0: Normálně mi přijde ten hlas Miraje, takovej teď nějak víc jako mužský. Tak on dospěl, že jo?
1: No tak je to otec.
0: Je to otec, je to možná otec. Tam je to otcovství. My jsme tady načrtli takový téma a to je professional eater, tedy profesionální jedlík, protože opravdu jsou na světě lidé, kteří se živí tím, že jí...
1: Profesionální eater v té definici, ve které ho známe nejčastěji, je degustátor.
0: Je to degustátor.
1: Ivano, přestaň. Já bych normálně přál, aby ty posluchači, aby jsme tady zapli nějaký kamery, aby lidi viděli, jak se chováš, když mluvím já.
0: Tak já tě poslouchám, já tě respektuju.
1: Tak přestaň olizovat mikrofon a dobře, takže není to degustátor.
0: Není to degustátor, profesionální jedlík je takovej ten, takový to, já jim říkám prostě prasátka, ale teď to nemyslím tím, jak vypadají, to vůbec, že tam jsou prostě i šlank lidi, i trošku větší, to je úplně jedno, ale jsou to takový ty prasátka ve smyslu, sedneš si a sníš třeba 120 ovocných knedlíků.
1: Já, nebo spolikáš třeba 40 párků bez kousání.
0: Nebo. No a v Americe je to je teda strašný. Mně se tam žorbou do toho hrdla. No,
1: jasně.
0: Strašný. V Americe je to dost oblíbený. Já jsem se začala zajímat o to, kolik ty lidi vydělávají. Že mi to přijde docela jako na to, že si takhle hodně huntuješ tělo.
1: Ušetří za jídlo a ještě dostáváš peníze.
0: Ještě tak dostáváš kolik? Peníze. Price money. Tam jsou fakt v USA jsou velký price money, často tisíce až desetitisíce dolarů. Když sníš třeba nejvíc hamburgerů na světě, což je tady nějaký pan, který chysně, jak to je možný. 83. To není možný.
1: Já bych chtěl vidět, jak to vypadá v tom bříšku, jak to tam padá z té vejšky, jak tam padají ty burgery nerozkousaný.
0: Tak ten třeba dostal $1 million, což už je úplně OK.
1: To je docela v pohodě. Ty jsi mě vlastně tímhletím dovedla na myšlenku, ale je dobře, $1 million nedostává každý zúčastněný, ale jenom vítěz, jo?
0: Ano.
1: Takže musíte být opravdu dobří. Ale jak jsi říkala, většinou a často vyhrávají tyhle ty soutěže lidé, kteří jsou jako kdyby hubení. Mm-hmm. Myslím si, že speciálně tam jeden Číňan, který je právě specialista na polikání hotdogů, ale on opravdu jmenuje prst a tím prstem si to skoro strčí do toho krku a podle mě to jenom spolkne. Takže to do toho břicha prostě padají ty párky v celku, což je hrozný. Nic, já to nechci tady rozvádět, třeba někdo z vás snídá, ale přivedlo mě to na myšlenku toho, že dříve existovali taky ochutnávači. Mm-hmm. Což byli lidé, já úplně teďka, jak na tebe koukám, jak jsi nechala udělat tu svoji novou ofinku, tak vypadáš jak Kleopatra, mm-hmm. Tak si představ, že já budu tvůj třeba ochutnavač. Takže protože prostě zavolejte ochutnavače.
0: Protože já bych se bála, že mě někdo otráví, takhle to bylo, viď? Proto to bylo.
1: No já se většinou snažím tě nějak otrávit svýma vstupama, ale zatím dobrý.
0: Daří se na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Benson Boone. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Evropu 2 takhle při 10. září. Při čtvrtku se musíme rozloučit. Koťáku, bylo to s tebou dneska fajn?
1: S tebou to bylo taky úžasný. Já chci říct, že dneska je také den filmových premiér. To je velice důležitá informace.
0: On je zase čtvrtek.
1: On je zase čtvrtek a dokonce já se teda pochlubím. Ještě to teda nemám, ale vypadá to, že možná i Kuba se dostane na tu premiéru Odyseji. Mám tam dokonce už termín, neřeknu vám kdy. A je tam pár míst, které nejsou na kraji, ale jsou ve prostředí.
0: Ty si jdeš kouknout na film, který byl in před rokem.
1: Je to tak, ale já jsem chtěl jít do toho IMAXu, takže posluchači, kteří neví, tak prostě Odyssea je celá natáčená na IMAXové kamery. Proto je potřeba jít do jednoho ze 7 IMAXů v Evropě a jeden z nich je tady na Floře, ale je tam narváno, takže...
0: Tak si to užij, jestli to zvládneš a vy si užijete taky kina. My doporučujeme ze Evropu 2 hudební věci. Bára Basiková má dokument Heleny Třištíkové v kinech a pak taky Oasis. Tak na to třeba doporučujeme my s Koťákem.
1: Těšíme se zítra mezi 9. a 11.
0: Mějte se krásně.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
3: roztočíš. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Why wait to say, at least I did.

0: přesně v 11 hodin.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: Ladí vás Evropa 2, ta čtvrteční Káťa Říhová připravená na značkách. Pojďme do čerstvých zpráv.
2: Pěkné dopoledne, další oteplení je na dohled. Po přechodu studené fronty bude zítra ještě doznívat déšť na východě republiky, o víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže i více slunce. Odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat až ke 24 stupňům. Další déšť dorazí v noci na pondělí. Ve středovečer středoevropského času se konala jedna z nejočekávanějších technologických tiskovek letošního roku. Společnost Apple odhalovala novinky pro podzimní sezónu. Premiéru se odbyl vůbec první skládací iPhone. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: V Praze a přilehlé části středních Čech se nachází více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvedl to Institut plánování a rozvoje hlavního města v nové studii. Její autoři zmapovali stezky z digitálních modelů krajiny a historických map. Studie doporučuje cesty obnovovat a znovu tak propojovat město s krajinou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na několika místech v Praze dnes začíná 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude galerie Mánes, dále dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, Rotmajerova vila ve Střešovicích a Muzeum Prahy na Florenci. Festival dává příležitost zavedeným značkám i začínajícím autorům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D5 se směrem z Plzně do Prahy za Loděnicí na 9. kilometru na začátku stoupacího pruhu překáží porouchané vozidlo.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Maximální teploty vystoupí dnes většinou na 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy může být až 22. Na nebi bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně by se slabá přeháňka mohla vyskytnout jen v horských oblastech na severu. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnár.
0: Přesný velitelský čas Evropy 2, 2,5 minuty po 11. hodině, teď Eva Farna, tak pohodovej čtvrtek vám přeju. Evropa 2.

Skvělej zvuk a Valeno Rockstone na Evropě 2. Teď si dáme oblíbence z Rezouna Eda Sheerana. Pojďme na něj. Evropa 2.

0: Dobu dvě i ve čtvrtek 17 minut po 11. hodině a za to, že ladíte, někomu z vás udělám radost, protože mávám tady čtyřma vstupenkama na koncert zpěváka Pirbula, který se koná v neděli 22. listopadu v O2 aréně v Praze. Ano, Mr. Worldwide se v roce 2026 vrací do Prahy hned po druhé. Letos přidává další show, jak už jsem říkal, v O2 aréně, kde v neděli 22. listopadu znovu rozpoutá svou energickou party. A pokud u toho chcete být s celou svojí partou, protože není to jenom jeden lístek ani dva, ale celkem čtyři, tak máte exkluzivní možnost. Jakmile uslyšíte jeho hit Hey Baby, tedy Pitbull T-Pain Hey Baby, z našeho vysílání kompletní své délce, tak volejte studio na 257 40888. Tak držím palce, ať to vyjde zrovna vám. Pro vás ostatní už za chviličku téma, pokud chcete mít svůj, dá se říct, manželský pár nebo manželský vztah anebo třeba přátelský vztah opravdu šťastný, tak co byste měli dodržovat? Hnedka to tady na mě vykouklo, musím se o to s vámi rozdělit. Tak hezký čtvrtek, Evropa 2. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na Evropě

Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 140.

0: 34,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Bauer 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbil. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivně.

0: Ladí vás dnešní čtvrteční dopolední Evropa 2. 11:30 máme a já dávám pod sebe takové francouzské motivy, protože budeme se bavit o lásce, co mají dělat nejšťastnější páry, co mají dodržovat, aby to opravdu fungovalo, jo. Tak to si myslím, že by každý z vás chtěl být šťastný v tom páru, o tom to samozřejmě je. No a nevím, jak to máte vy, já mám šťastné číslo 5 a mám tady dokonce 5 zvyků, který by se měli dodržovat. Tak schválně se v tom najdete, jo. Tak za prvý ráno, jak se probudíte, by měla být krátká ranní rutina, to znamená jenom dobré ráno, takové mrknutí na sebe, možná polibek a tak podobně. Prostě krátká ranní rutina, jo. Během dne je potřeba si dát vědět, jak se vám daří. Takže jenom jak je, jak v práci a tak podobně. Možná poslat jenom nějaký srdíčko a nebo třeba nějaký emotikon. Necháme to na vás. Stačí jenom takhle lehce. Dále je potřeba si dopřávat chvilku o samotě. Nemůžete být s tím druhým pořád, že jo? Taková chvilka o samotě vám dopomůže k tomu, že se třeba na toho druhého těšíte. A to si myslím, že taky funguje. Jak říkají psychologové. Za čtvrté, každý den si vytvořit jeden společný moment, takže mrknout na nějaký film, dát si společnou véču, nebo dát si společnou kávičku, drink, anebo jen tak jako posedět, anebo třeba jen tak prostě minutovka spolu, jako třeba odpoledne na večer. No a den je potřeba zakončit reflexí. Není třeba každou noc vést hluboký rozhovor, ale šťastný páry si večer najdou chvilku na jednoduché reflektování napětí, takže se tak jako uvolnit o tom, co se dělo a tak podobně. A uvidíte, že to bude fungovat. Protože, jak říkají psychologové, a na tom se shodneme i my tady v rádiu, že šťastné vztahy nestojí na velkých gestech, ale na malých každodenních rituálech. Jsou o tom, abychom si navzájem nabídli klid uprostřed světa plného chaosu. Tak vám přeju, aby vám to fungovalo a abyste byli šťastní. Nás uděláte šťastní jako Evropu 2, když nás i dál zůstanete poslouchat. Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Marcdan Araymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
6: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
7: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
6: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
7: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
6: pozorování
7: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
6: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
7: Od 11. do 13. září.
6: A vstup je zdarma.
7: Více informací na praha.eu.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.

0: Ladí vás čtvrteční Evropa 2 a já tady mám vlastně takový jeden příběh, který se stal tady u nás v Čechách, konkrétně v Plzeňském kraji. A teď budu mluvit o tom, jak tamní pracovníci správy a údržby silnic, mimochodem zdravíme, se vraceli po svačině k odstavenému a zaparkovanému vozidlu a co najednou nezjistili, měli zapnutou kameru v autě a najednou viděj, že u toho auta je úplně nahatej frajer, který cloumá s tím autem, jako možná, že se chtěl dostat dovnitř, spíš možná jako cvičil dál k té klice, co je u řidiče takový přítahy. A jak už jsem říkal, byl úplně nahatý, jo, tak na to čumej. Prej se dokonce i štípali do ruky, jestli náhodou nespí, jestli se jim to nezdá. Tak zavolali policii, ta ho spacifikovala, mladíka, bylo mu 21 let, byl pod vlivem drog, takže ho dali nějakým způsobem dokupy. V tomhle případě se nic nestalo, ale tyto pánové si chtěli tenhle příběh nechat pro sebe, ale nakonec video zveřejnili a řekli a psali vlastně na sociální sítě, s čím vším se můžou v terénu občas potkat. Tak my vám přejeme, abyste nic podobného nikdo z vás jako nepotkali, aby všechno proběhlo v pořádku, aby se vám děli prostě jenom skvělé věci. To vám přeje Evropa 2. No a k tomu posílá písničku Šabuzí anebo Emma Smetana Už. Za pár chvil Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi, nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Už skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No, povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
4: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
9: Tak třeba...
4: Nebo legendární song za trest.
10: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš štít jinak.
3: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
3: Jak to jsem teď říkal?
0: A je to tak.
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je tady čtvrteční poledne, Káťa Říhová připravená, hladí vás Evropa 2, pojďme na zprávy.
2: Krásné poledne, malí stavitelé i velcí developeři se v následujícím roce a půl začnou řídit novými předpisy. Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili rozsáhlou změnu stavebního zákona. Podle vlády přispěje k rychlejší výstavbě a tím i k dostupnějšímu bydlení. Hradec Králové nechá opět změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města, a to v městské části Svobodné dvory, kde dálnice vede od roku 2021. Výsledky měření hodlá využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. A my teď míříme za Zuzkou.
3: Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je to dvojče květné zahrady v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v posledních letech zpustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře tuto sobotu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lán vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vícemistrem nemá favorita. Čeká se vyrovnaný zápas. Utkání v Edenu začne ve 21 hodin.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D5 se směrem z Plzně do Prahy za Loděnicí na 9. kilometru. Na začátku stoupacího pruhu překáží porouchané vozidlo.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Maximální teploty vystoupí dnes většinou na 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy může být až 22. Na nebi bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně by se slabá přeháňka mohla vyskytnout jen v horských oblastech na severu. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz.

Ještě nebyla soutěž, bude určitě flashback, ale teď z Maxima muziky Evropy 2 Michal Schulte nebo Celeste Buckingham. Hezký čtvrtek. Yeah.

Pilá se Les Buckingham, ladí vás Evropa 2, čekáme na Pitbulla a jeho song Hey Baby, to je výherní song, teď Robin Schulz a Alida, In Your Eyes, Evropa 2.

Christian Perez, celosvětově známý jako Pitbull, se v roce 2026 vrací do Prahy hned po druhé. Mr. Worldwide po letošním triumfu přidává další show v O2 aréně, kde v neděli 22. listopadu znovu rozpoutá svou energickou party. A já tady mám 4 vstupenky právě na neděli 22.11. do O2 arény na Pitbulla. Pokud je chcete, teď pozorně poslouchejte a volejte. 257-408-88. Já nemám otázku. Dovoláte se a už můžete přemýšlet, koho vezmete na Pitbulla s sebou a uděláte si taneční party. Mimochodem, Pitbull, jakožto mezinárodní superstar, držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník.

0: s miliardami přehrání audionahrávek a slednutí videí a stovkami zlatých a platinových certifikátů patří jeho kariéra k nejimpozantnějším v historii hudby. Takovej ten jeho charakteristický výkřik Pitbullův, ten tam určitě bude. Tak prosím vás, pokud chcete jít, je čas. 257 400 888 právě teď. Náš komputer vybírá a ptám se, kdo se dovolal a kdo půjde na Pitbulla. Halo, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Tady Martin.
0: Martine, jdeš na Pitbulla.
2: To je prostě.
0: Takhle jednoduchý to je. Martin, odkuď?
2: Vybere.
0: Martine, už jsi někdy viděl podobného interpreta nebo dokonce i Pitbulla naživo?
2: Na Pitbullu jsem měl lístky v létě, ale nevyšlo mi to.
0: Nevyšlo to. Tak teďka by to mohlo být. Ty lístky máš celkem 4, koná se to v neděli 22.11. v O2 aréně v Praze. Jste srdečně zváni, kdybyste chtěli podrobnější informace anebo vstupenky na livenation.cz. Evropa 2 doporučuje, protože bude to velkolepý. Když někdo se takhle vrátí s velkým koncertem v ten samý rok zpátky, tak to o něčem hovoří, veď Marťas?
2: Rozhodně.
0: Tak. Vydrž mi na telefonu, užij si to, přeju ti hezký čtvrtek a díky, že posloucháš Evropu 2. Ahoj, měj se hezky.
2: A já děkuju vám, ahoj.
3: Ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
4: Mámu je třeba vytáčet denně.
3: Ale já jsem zase vytočená.
4: Říká Tomáš Zástěra.
3: Ano, synáčku.
5: Nazdar.
3: Ahoj.
4: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
3: Kdyby si se líp učil, ty pitomče. Kdyby jsi dneska mohl bej.
4: A vy jste vždycky u toho.
3: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
4: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
3: A mě ta přijeď, hele.
5: Jo.
3: Nazdar.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
14: Breno. Podlaha dělá domov.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: do školy i do práce, dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Love Island je zpátky.
19: A tentokrát?
5: Plný svodů a zakázaného ovoce.
19: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
5: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
20: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Pojďme zavzpomínat a pojďme si dát pořádnou devadesátku. Takovou tu taneční, jak jste zvyklí. Rok 1995 a dáme si belgicko-holandskou Eurodance partu, která se jmenuje Two Unlimited. Myslím, že je tady. Nemusím vůbec představovat. Tehda Anita a Ray. No a stále jsou k dispozici, pokud chodíte na ty devadesátkový festivaly, tak oni hrajou. A hrajou i tento song. Jmenuje se Here I Go. A ještě jednou připomínám rok 1995. No to je pecka.

0: pořád to má obrovskou šťávu. To je Flashback Evropy 2 právě teď. To Unlimited, Here I Go. Za chviličku Maela, Meduza, Dermot Kennedy. A já vám přeju hezký čtvrtek, tady Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a Večeře bez mobilu.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva země na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
12: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
13: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burstů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Hezký čtvrtek vám přejeme, lehce po tři čtvrtě na jednu přichází můj kolega Jindra Ekl. Nazdar Jindro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Plnej energie.
1: No hele, možná zdání klame.
0: Jak to? Co pak se stalo?
1: Jako, ale nic se nestalo, ale tak samozřejmě dneska bych zdal třeba tak 85%. Jo, že bych měl načerpáno na 100 úplně se říct,
0: a
1: jako
0: nedá. A co srazilo těch 15%? Snídaně, no, nebo něco se
1: prostě,
0: ti stalo?
1: Ne, seš prostě díl vzhůru, jo, něco děláš, třeba o tohle nechce se jít spát a samozřejmě víš, že to bude na dluh druhý den.
0: A vidí, jo, chceš vidět, jak to vytáhnu na 95%?
1: Ano.
0: To jsem chlap ještě, jo. A sluší ti to. Ale u žensky už by to bylo 110%.
1: To přesně, jo. Přesně.
0: No tak udělejte někomu takovouhle radost a vyhejtujte ho na náladu nad 100%.
1: Vyhejtovat, to je co jiného.
0: Já vím.
1: To je jako, kdybyste chtěli, ale vy, proč ne, vyhejtujte se klidně taky.
0: Já, no, vy...
1: I to je jako by někdy cesta, že?
0: Tak jsem chtěl říct, hecněte to.
1: Hecně
0: no,
1: to, hecněte, tak pozor, hecní. Tak to už jsme jinde zase.
0: Vidí, hejtni a hecni je no, něco jiného.
1: Vyhejtěte se, to bys opravdu vyzýval k něčemu, jako že jo.
0: Stačí malá věc a hnedka budete
1: malý kingem. Hejt, ale u malého
0: malý hejtu. Malý hec a žádný hejt. No tak Jindra pokračuje.
1: Ano.
0: A těším se zítra, pozor. To bude pátek a to už je prostě paráda.
1: Jako jo, to souhlasím.
0: Těším se. Tak ahoj. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skončí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
3: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
5: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
3: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
3: Dej taky follow E2CZ.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
3: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
8: Vždycky to byla moje show.
3: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat. Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
3: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
3: Na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mýmu sousedovi, který na mě vyběhl s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
3: Na Evropě 2.

předat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, 13. hodina, 3 minuty k tomu. Káťa Podrazká má aktuální zprávy na Evropě 2. Pojďme na ně tedy.
2: Krásné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu roku 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Za prvních 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun, což je meziročně o 79% více. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu, vyplývá to z údajů České bankovní asociace. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Do nemocnice ve Šternberku zajíždí nově mobilní odběrový tým pro krevní plazmu. Zatím od zdejších dárců odebíral pouze krev. Pro plazmu tým šumperských zdravotníků od loňska jezdí i do České Třebové. Službu tento měsíc rozšíří ještě také do Frenštátu pod Radhoštěm. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, se dejte na D11 na 54. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Stojí tady porouchaný nákladák a se zdržením pak počítejte na silnici číslo 35. Na 29. kilometru ve směru z Turnova do Liberce je tady vysypaný náklad.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme polojasno až oblačno, na východě čekáme ještě zataženost doznívajícím deštěm. Později k večeru pak bude přibývat oblačnost, no a teploty nám vyšplhají na 16 až 22 stupňů. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, já za chvíli samozřejmě ještě něco budu doplňovat. Podíváme se jako první zastávku na slapy. Možná si říkáte proč, za chvíli vám to povím. Tady na Evropě 2, hezký odpoledne.

Posloucháte Evropu 2, Pražská kaskáda, to je samozřejmě velký inženýrský výtvor, nicméně má své klady, jich asi víc než těch západů, samozřejmě vždycky jsou dvě skupiny lidí, kteří říkají, hele jo, musíme zadržovat nějakým způsobem vodu a teď je otázka, jaký způsob je efektivní. Vzhledem k tomu létu je na tom Pražská kaskáda tak, že vlastně Orlík už musel

0: přestat upouštět. A prakticky poprvé v historii jde teď voda ze slap. Jo? Pakliže jste od někud jinou, tak si třeba řeknete, mě tak slapy zásadně nezajímají. Na druhou stranu, kdybyste třeba byli z Moravy, tak víte, co to je, sucho a vůbec tady ty problémy. Já teda upřímně řečeno jsem měl, jako, nech to řekl úplně na rovinu, trošku jako vlastně pokažený léto, jo? Že vlastně od už poloviny léta jsem si nemohl jako pomoct nepřemýšlet nad tím, jak moc, víte kde, se to zdá být, jo, vlastně s tou vodou. A to vůbec nechci být jako negativistický. Jo, prostě mi to nedalo, jo, že i když jsem se snažil zaměřovat se na ty pozitivní aspekty toho, že je krásný tropický počasí, tak jako mi to nedalo nad tím nepřemýšlet a říkat si, ty bláho, to je fakt jako blbý. A potom samozřejmě vidíte v médiích nějaký ty fotky jako těch uhynulých raků a vyschlejch prostě říček a tak dále. A jako nějak to člověka prostě zasáhne více či méně. Podobná situace je aktuálně na slapech, právě jak jsem říkal, že se o nich budeme bavit, kdy tam taky klesá hladina každý den o nějakých pár centimetrů a tím, jak ustupuje voda, tak se tam objevují, představte si, to by člověk vůbec nečekal, mušle. No, že když jsem viděl třeba je Verounce, jak jsem si říkal, super, tohle zdravá řeka, tak vidíte, i na slapech jsou mušle. No a tím, jak voda ustupuje, tak samozřejmě opravdu vysoký počty těch mušlí prostě vymírají. Naštěstí jsou lidé tak dobří, že třeba i jako chodí je sbírat do kýblíků, pak je vylejvají do té vody, což je hezký. Dokonce je nějaký speciální web, jo, který nějaký csop.cz/zachraň_škeble. A to je web, kde vlastně máte mapu, kde třeba jakoby můžou být a tak dále. Takže jestli jste někdo tam odsud, v okolí slap, tak samozřejmě můžete případně udělat i dobrou věc. No a už snad zbývá jenom nějaký kolektivní přání toho, aby byla dobrá zima s hodně sněhem nebo obecně srážkama. A vlastně tyhle ty nádrže, které tu jsou prostě postavený a zatím jiný neexistují. To se uvidí v budoucnu, jak třeba se může vrátit určitý jako meandr trochu do té krajiny, aby zadržovala víc té vody. To je ale hudba budoucnosti. Tak si možná maximálně můžeme přát, aby jako víc pršelo, no. Vlastně, že jo. A víc s tím asi už neuděláme.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: To třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
8: Love Island je zpátky.
9: A tentokrát?
8: Plný svodů a zakázaného ovoce.
9: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
8: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Zpátky k muzice.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem teď koukal na internetu, úplně náhodně jsem našel takový zajímavý karusel na Instagramu v rámci toho, jak krásný zámky jsou v Německu. Oni jsou skutečně jako králové zámku a hradů, my jsme možná hned za nimi, těsně, ale některé ty místa jsem vůbec neznal. I jsem se zastavil na jednom místě teda v rámci jako mý cesty po Německu jako o prázdninách, byl jsem fakt jako nadšenej. A údajně je jakási statistika o tom, že Německo má na svém území víc zámků, hradů a zřícenin, než má Spojený státy americký poboček McDonald's. Jako až se tomu nechce věřit, ale evidentně to tak skutečně je, když jsem koukal na ty čísla, tak jsou fakt jako ohromný, skutečně ohromný. A Němci evidentně fakt jako jsou králové v této oblasti. Tak nějak jsem myslel po vydání té hry Kingdom Come s pořadovým číslem 2, že jsme skutečně jako nejdál v rámci toho, ale ne. Němci ještě o něco dál, prostě zase nás v něčem prostě předběhli, ale teď bude to hezký období toho podzima, kdy to je všechno barevný a podobně. A takovej jako, abych to řekl správně, Neuschwanstein. Byli jste tam někdy? To je takový jako zámek, normálně jak z Disneyho. Jo? Takže jestli byste nechtěli jít do Paříže, do Disneylandu, doporučuji Bavorsko a Neuschwanstein. Je to tam absolutně nádherný.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
2: roztočíš. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
5: to má podařit. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: na Evropu 2. Před chvílí jsem tady mluvil o tom, jak fenomenální počet má Německo různých zámků, hradů a podobně. A trochu ještě zůstaneme u těch věcí, za kterými vlastně jezdí, dejme tomu, celý kontinent Ameriky se koukat k nám, jo. Tím, že jsem tam nějakou dobu žil, tak si pamatuju, jak prostě lidi, když jsem jim třeba jenom ukázal fotky jako Prahy a tak dále, byli úplně vyřízený z toho, jo, protože byť Amerika je nádherná jako taková, samozřejmě co se týče těch přírodních různých jako věcí, tak tam jako je opravdu co obdivovat a i jako pro Evropa nastala jistě. Nicméně, kdybychom se měli bavit o té kultuře, o té architektuře a tak dále, tak tam naopak jako oni opravdu koukají s vytřeštěnýma očima, jako jak nádherný to je, a samozřejmě trip do Evropy je prostě pro jako běžnýho amíka střední třídy jako dost významná věc prostě, jo. Stejně tak jako asi pro běžného Evropa na výlet do Ameriky nebo po Americe třeba. Teď se šíří po sociálních sítích velmi takový zajímavý srovnání, tak jako až jako meme svým způsobem, kdy vlastně srovnávají dvě města, Prahu a Toronto. A je to fotka ze zhora, jako je hodně odzoomovaná a máte tam vlastně vyznačený barevně ty jednotlivý různě jakoby cesty, silnice a tak dále, i v okolí toho města. A tam se právě ukazuje vlastně ta starodávnost, protože když ty cesty, my to známe, když se podíváte na obecně Prahu, respektive mapu Evropy, tak uvidíte, že ty cesty jsou dost jako klikatý takový, jo. Nebavím se o dálnicích, to už je samozřejmě jako jiný level. Ale ty cesty jako takový, z čehož vlastně je i to přísloví, že všechny cesty vedou do Říma a tak dále, tak jsou taky hrozně jako klikatý. Vypadá to skoro jak nějaký třeba vodní toky rozvětvený, jo. Kdežto ty cesty, které jsou třeba v těch Spojených státech nebo i v Torontu, tak to je prostě všechno rovně, jo. Protože tam máte ty streets a avenues. Protože to je všechno, jak kdybyste prostě střelili metrem, jo, jak tady rovně bude 10 kilometrů ulice a tak dále a tak dále. Tak prostě i z pohledu leteckýho je krásně vidět to kulturní dědictví. Tak kdyby vás to zajímalo, klidně se na to meme můžete podívat. Jednou vidět je lepší, než kdybych tady o tom hodinu mluvil.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Nečekaně. Sůdry nám sáňali na vesce.
3: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Hezký den, posloucháte Evropu 2, 14 hodin, 4 minuty k tomu jsou připraveny aktuální zprávy s Káťou Podrazkou. Pojďme na ně.
2: Krásné odpoledne. Česko v poslední době zaplavují padělky osobních dokladů, které jsou tak dokonalé, že policisté nemají šance odhalit. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky. Týká se to hlavně zahraničních dokladů, pocházejících většinou ze zemí bývalého východního bloku a Turecka. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Havlovo jméno nyní instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas právě Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. A teď už Zuzka.
3: Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující mohou díky jeho propojení se železniční stanicí pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. O uplynulém víkendu se s otevřením nádraží zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo. Ne všichni cestující jsou však se změnami spokojeni. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsend postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je jenom poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul zítra. Narazí na domácí dvojici Robin Montgomery a Ashlyn Kruger.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Hodinová kolona je aktuálně na D1 ve směru z Prahy do Brna. Vyjedete do ní za sjezdem na Chocerady a popojíždět v ní budete 20 kilometrů. Na 49. kilometru totiž provoz komplikuje zúžení. A kolona je na D1 i v opačném směru, tedy z Brna do Prahy. Od 66. kilometru je to asi na půl hodiny.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno až oblačno, později pak k večeru bude přibývat oblačnost, no a teploty nám vyšplhají na 16 až 22 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli se podíváme na komplikované vztahy rodičů a dětí. Na jeden konkrétní, tedy vztah nejbohatšího člověka na světě s jeho dcerou, už tentokrát tady. Tak držte vlno.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: A je tu dnešní kultovka. Na ní tedy iránsko-švédský muzikant Arash, který byl velmi úspěšný už v roce 2004, kdy vydal jeho track, který se jmenuje Boro Boro. A dnes je v našem playlistu naplánován, co by rubrika Kultovka. Tak se ho pojďme tedy připomenout.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Zpátky k muzice.

A mám tu tady ono téma, očekávané téma ohledně komplikovaných vztahů rodičů a dětí, konkrétně nejbohatšího rodiče na světě, Elona Muska a jeho dcery. Ona je tady jako transgender, takže dřív to byl tady syn, teď je to dcera, její 22 a oni spolu mají evidentně nějaký komplikovaný vztah. Je to škoda řešit jako blbé vztahy za svými rodiči, jako ještě notabene jako v médiích, nebo v médiích mluvit prostě o rodičích blbě. To samo o sobě je jako smutný, nechci to nikterak jinak dále jako hodnotit, ale ona tady ta dcera Elona Muska se teď objevila v kampani od Desigual, tý oděvní firmy, a má to takovou jako roli, že třeba sedí na zahradě, za ní jede sekačka, taková ta manuální na trávu, a vede jí ne člověk, ale robot. Jo? Evidentně odkaz na otce a jeho tvorbu. A ona má nějaký jako takový čudlík a na stole a zmačkne ho a ten robot jako spadne. Jo? A teď jako tam vyjede ten claim, born to disobey, tedy narozená k tomu, nebo narozen k tomu jako neposlouchat, nebo jo, ve volném překladu. Tak jsem si říkal, no to je hezký, jako prodat vlastně takovýmhle způsobem to, že mám vztah blbej jako s tátou. Jako, asi byste třeba i možná přišli na tu myšlenku, že tak aspoň třeba za to zaplatili, že, nebo... Ale zvláštní, no, je to takový jako, ono těch scének je jako víc v rámci té kampaně. A jako to, že o tom slyšíte, nebo jo, ta kontroverze jasně vyvolá zájem. Teď je otázka, jestli skutečně o ty hadry, nebo vůbec o ten fenomén vlastně toho, jak se dají jako takhle teda smutně řešit vztahy s rodiči prostě, no. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
0: to má podařit. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
3: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
0: Jak to jsem teď říkal?
10: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na Maximum.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Už je tu Tomáš Zástira. Tomáši, dal jsem tam takovýhle středový kripoz kres.
1: Já miluji ty irský tance, já okamžitě začnu tancovat.
0: Já vždycky už tancuje. No jasně, už jede, ale už jede.
1: Já hned začnu.
0: Stačilo by to jenom dřevěná deska, kdyby po tebou byla to, a už by to tam...
1: Já se neudržím prostě, já miluji ty irský tance a ono to vypadá i hrozně sexy, když také tancou ženy prostě, no, ty irský tance, tak jo. Já to miluju.
0: Víš, oni ta kultura prostě je to znát, víš, jakože to je, má to ty kořeny, teď třeba i ty piva, oni mají ty černý piva vlastně.
1: No, jasně.
0: To si vezmi, že to je vlastně historický pivo, že jo. Nějaký světlej ležák, už no, je to trošku dál.
1: Ale u nás to se vařili mniši, ne?
0: A vařili, no, to víš, jo. Vlastně pivovar, jestli se nepletu, na Bílý hoře, člověče, je prej nejstarší v České republice.
1: A tam byli mniši původně.
0: A tam byli mniši a to víš, oni v rámci té spirituality věděli, že když se jako takhle...
1: No, tak taky dlouhý jako chvíle, že jo.
0: No jasně.
1: Zavřený v nějakých celých kopkách.
0: A oni tam jsou do dneška, člověče. Já tam nedávno byl v
1: tom. To byl lockdown teprve v těch klášterech.
0: To byl lockdown. Ty bláho, to si nedokážete představit. Teď ještě do toho samozřejmě i jiný styl, že jo. Ať už hadry, nebo haircut.
1: Haircut.
0: Taky jako zajímavý, že?
1: Protože ty... A jak byli samý muži, jak to byl takový home office, jakoby?
0: Takovej home office, samozřejmě. No ale tohle, co se chtěl říct, jo, byl jsem normálně v těch zahradách, v tom břevnovském pivovaru. A tam je to nějak do 8 hodin jakoby zavřený prostě, a nebo od 8 hodin večer se to jako zavírá. A já měl za 5 minut 8 a už jsem šel, a ty jsme šli s těma pivama, a už tam byl ten mnich právě.
1: Jo,
0: ale on usměvavý. Víš, teď jsem si říkal, hele je, máme trošku připito, tamhle otec jde zavírat bránu, víš, musíme se nějak chovat. Hele, on byl úplně v pohodě, víš, evidentně jako měl pro to pochopení, protože tam to pivo vaří, že?
1: No jasně.
0: Tak byl asi
1: dobrý.
0: Rád.
1: Dobrý. Mě by zajímalo, třeba ty mniši žijou v Tibetu a tak dále, to je kung fu.
0: No.
1: Co umějí ty český mniši za bojový styl? Ty ožerou.
0: Normálně, ti přesně tak.
1: A protože strčí prstem, tak se vemknu a ty spadne.
0: Tak a zeď ho to. Je.
1: Lepší styl, ne?
0: Jo. Maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.

niet. Et dans un...

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 15. hodina, startuje odpolední show na Evropě 2 a zprávy má Káťa Podraská. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Ex-poslance Dominika Feriho čeká další soud kvůli obvinění ze znásilnění. Předchozí osvobozující rozsudek pražský městský soud zrušil. Případ se tak vrací k obvodnímu soudu pro Prahu 3, který Feriho dříve nepravomocně osvobodil. Minimálně 20 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Qingdao, uvádí to místní státní média. Po dalších 5 lidech záchranáři pátrají. S celkem 42 lidí na palubě se 12 podařilo evakuovat a 5 dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: V Praze a přilehlé části středních Čech se nachází více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvedl to Institut plánování a rozvoje hlavního města v nové studii. Její autoři zmapovali stezky z digitálních modelů krajiny a historických map. Studie doporučuje cesty obnovovat a znovu tak propojovat město s krajinou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dohrávka pátého kola fotbalové ligy mezi domácím Hradcem Králové a Plzní góly nenabídla. O největší rozruch se ale v závěru postaral obránce hostů Denis Vavro ostrým skluzem na Abdullahiho Umara. Hlavní soudí Dalibor Černý slovenského reprezentanta vyloučil a červenou kartu nepřehodnotil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Hodinová kolona je stále na D1 ve směru z Prahy do Brna. Vyjedete do ní za sjezdem na Chocerady a popojíždět v ní budete 20 kilometrů. Na 49. kilometru totiž provoz komplikuje zúžení. A kolona je na D1 i v opačném směru od kilometru 66, je to asi na půl hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes máme převážně polojasno až oblačno, později k večeru bude přibývat oblačnost a nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje na Evropě 2 odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Chcete mít doma jeden z legendárních designových skvostů z Velké Británie, který byl ještě třeba nedávno všude v Londýně? Pokud jste odpověděli ano, mám pro vás tip, jak ho získat.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady koukám, že si můžete domů pro vlastní potřeby koupit takovou tu legendární červenou telefonní budku z Velké Británie. To asi znáte, že jo, takový ten nápis telefon, je tam ten symbol těch britských telekomunikací a je to ta legendární skutečně červená telefonní budka, která byla všude po Londýně a Anglii, no. Tak oni je nějak repasujou, měněj, respektive odstraňujou, protože, co si budeme povídat, telefonní budky už nikde skoro nejsou. Já jsem byl v Bulharsku, ještě jich tam pár mají. Tak si můžete koupit za 3000 liber, tedy zhruba 85 000 korun, plus nějaký dovoz asi do České republiky a můžete si s ní na zahradě nebo doma dělat, co chcete. Tady ukazuju fotografie, jak si z toho lidi dělají třeba na zahradě sprchu zahradní, nebo toaletu venkovní a tak dále a tak dále. Domeček na nářadí například na svou zahradu, jo. Což je za 85 tisíc a dost. Ale je to stylový zase, což o tom. Já bych to ideálně pro sebe viděl tak, že bych si ji koupil domů. Doma bych do ní dal, normálně na ten drát, bych přidělal mobilní telefon, že by se nedal vyndat z toho. A kdybyste děti chtěli půjčit mobil, tak jasně, půjčte si ho, ale v telefonní budce, pěkně na stojáka a oni by vás ty hry za chvilku přešli. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových

0: Naše superstar. Na to vem lžičku.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
9: Love Island je zpátky.
10: A tentokrát?
9: Plný svodů a zakázaného ovoce.
10: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
9: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
11: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Lover. Ze studia Evropy 2 se hlásí Tomáš, přeju vám pěkné odpoledne a mám tu dobrou zprávu pro všechny z vás, kteří třeba užíváte nějaké léky, které jsou extrémně hnusný. Totiž třeba si kapete nějaký kapičky na jazyk a jsou hrozně hořký a váš jazyk se skroutí do houslového klíče v tu chvíli. Tak nějaký vynálezce, bylo to mezi dobrými zprávami ze světa, které jsem si tady otevřel, nějaký vynálezce vynalezl povlaky nebo obaly na jazyk. Jsou to takový malý pytlíčky, něco jako kondomy to vypadá, ale jsou spíš jako igletový pytlíčky takový a to si navlíknete na jazyk, nevím, jestli je univerzální velikost upřímně, protože já mám pocit, že každý má trochu jinak velký jazyk. A to si na ten jazyk navlíknete a ono to má vlastně samozřejmě za funkci, že to pokryje ten jazyk tak, aby se nedostaly ty tekutiny nebo cokoliv na ty chuťové pohárky. Tím pádem máte chuť vyřešenou, takže třeba můžete snadno polknout nějakou hnusnou medicínu, prášek anebo syrup. Já si myslím, že to může řešit i spoustu manželství a neustálých rozbrojů, jestli žena umí vařit nebo ne. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Metropavia. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
6: Necítím se psychicky dobře.
7: Já už to nezvládám.
8: Potřebuju poradit.
9: Nejste na to sami.
10: Dny pražské pomoci a péče.
9: Veletrh sociálních služeb.
10: Duševní zdraví.
9: Rodinné poradenství.
10: Služby pro seniory i pečující.
9: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
10: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
9: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
10: Více na praha.eu.
11: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
13: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
12: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
13: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
12: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
15: S absolventem Markem Černým o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
17: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
18: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5 FM.

0: A už je tu čtvrtek a v odpolední show na Evropě 2 nás tím pádem čekají poslední dvě volání tohoto týdne. Tedy když zvládneme to dnešní, tak už jenom to zítřejší. Tak buďme odvážní, vytáčím.
1: Ano, halo, ahoj Tomášku.
0: Nazdar Máti.
1: Ahoj. Hele, ty jsi mi ani včera neodpověděl na SMS-ku, vy jste se ani neukázali, já vůbec nevím, co je u vás novýho, co malej a tak. Už jsem ho dlouho neviděla.
0: Jo, takhle, no malej, no prosím tebe, ten je celý po tobě, matko, je to opravdu šílený, protože on má teďka období vzdoru a to, co máš teďka ty v dospělosti a v tom stáří, ve kterém seš, tak on má teďka v tom kolem těch 2 let a je vzdorovitej, vzteká se, všechno chce dělat sám, odmlouvá, neposlouchá, dokonce mě občas i bije. Takže skutečně to, co máš ty teďka, má on ve 2 letech.
1: No, hele, no jo, Tomášku, tak aspoň to vidíš, jak já jsem to měla těžký. A aspoň vidíš, že rodičovství je v období života, kdy můžeš prožít nejhorší den života už před 6 ráno.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: A ty jsi to těžký neměla, já byl hodnej, co kecáš.
1: No jo, ale...
0: Tak, čus.
1: No, čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.
3: Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk.
9: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
10: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
11: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
12: Evropa 2.
13: What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Těsně před 16. hodinou dávám slovo Kátě Podrazké. Má totiž aktuální zprávy a vy jste na Evropě 2 s odpolední show.
2: A mám taky pozvánku, krásné odpoledne. Zveme vás totiž na víkend otevřených dveří u akustického modelu hlavního sálu Vltavské filharmonie v Mnichově Hradišti. Už tento víkend si můžete zblízka prohlédnout model, na kterém světově uznávaná společnost Nagata Acoustics testuje a zpřesňuje budoucí akustiku sálu. Zároveň bude k vidění architektonický model stavby a brýle, které návštěvníkům nabídnou pohled na exteriéry a interiéry budoucí Národního hudebního centra ve virtuální realitě. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude ve srovnání s dlouhodobým průměrem asi o 30% nižší kvůli dlouhodobému suchu. Vyplývá to z prvních odhadů Svazu vinařů. Lokálně se ale propad liší. Škody bez započtení ušlého zisku dosáhnou 500 000 000 korun. A teď už Zuzka.
3: Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující mohou díky jeho propojení se železniční stanicí pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. O uplynulém víkendu se s otevřením nádraží zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo. Ne všichni cestující jsou však se změnami spokojeni. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: S novým hlavním trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezony hokejisté Vítkovic. Ostravané třikrát za sebou vypadli v předkole play-off. Tentokrát doufají ve vydařenější ročník. Zástupci klubu na dnešní tiskové konferenci uvedli, že zejména v domácím prostředí se chtějí prezentovat lepším herním projevem a věří, že tým do extraligy i přes výsledkově nevydařenou přípravu vstoupí úspěšně.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nadlouho je to stále na D1 ve směru z Prahy do Brna. Doprava tady kolabuje, a to kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim pracují silničáři a projedete tady pouze levým pruhem. Kolona je dlouhá 20 kilometrů. Vjedete do ní už na 27. kilometru a zdrží vás to asi na hodinu a půl.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno až oblačno, později k večeru bude přibývat oblačnosti, no a teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Dneska jsem byl u zubaře a on mi říkal něco o ranní show, což mě zaskočilo. No prostě více za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, pokud se vám zdá, že lehce šumluji, tak to je normální, to není tím, že jsem byl dneska u zubaře, ale dneska je to ještě zvýrazněný tím, že mi umrtvoval tu mandibulu, že jo.
1: Šlapeš si na jazyček.
0: A šlapu si trochu na jazyček, ještě stále, byť už to je jako další doba, co jsem tam byl, tak on mi dal velkou dávku, protože já mu si říkám, to je kamarád, připíchni mi, že jo, ať nemám žádný trápení.
1: Tomíku, než to dopovíš, přehoď si jazyček na druhou stranu, prosím.
0: Jo, už je to moc, jo, už mám ožvejkany tady z té strany. Dobře, tak já se jdu na druhou stranu, slinku utřu a jdeme dál. Každopádně jsem byl tady u zubaře a on v rádiu, teda rádio poslouchá, ale americký country rádio, jako ne to český, aha, ale on má prostě jako v té ordinaci, aby měl jako klid úplnej, aby ho to vlastně extrémně uklidňovalo a ty pacienty taky, tak z nějakého důvodu, který jako ví jenom on sám, ano, poslouchá to pravý americký country, má to, aha, internetový rádio přímo z Ameriky, že jo, kde hrajou ty americký songy country pro ty asi řidiče kamionů, předpokládám, a milovníky country. A to tam hraje celou dobu v té ordinaci. Aha. Takže on vůbec neposlouchá naše konvenční rádia, neposlouchá, nezná, neví, jako kdo tady u nás pracuje až tak, kromě mě, že chodím jako k němu.
1: Má těch českých rádií plný zuby.
0: Prosím. Má plný zuby. Takže nezná tady, kdo dělá ranní show a tak dále. A teďka se mě zaskočilo právě, když jsem se loučil, říkám, tak co, díky, že jo, s tou pusou opíchanou. Tak říká,
1: no,
0: tak přesně to znělo, tak říká, hele, u vás je tam ten kozub, ne? A já jsem říkal, v ranní show, já se řeším a říkám, to je zajímavý, veď, ty vůbec nevíš, jako do Evropy kdo pracuje, ale jak se jmenuje kozub, tak jako zubař si všimneš, veď.
1: No jo.
0: To je zajímavý, veď. Já jsem říkal, člověče, kdyby tady pracoval prachař, tak se to všimnou všichni finanční poradci, že jo, to je, jako, to je logicky jasný.
1: No a kdyby Dick, tak všichni urologové.
0: To taky možný.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný...

0: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Love Island je zpátky.
9: A tentokrát?
8: Plný svodů a zakázaného ovoce.
9: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
8: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
10: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Čověče, Káťo, já jsem tady nedávno hovořil o tom, že jeden můj kámoš zkoušel překonat Guinnessův rekord v počtu snědených banánů za minutu. Jakože musíš oloupat a sníst, je to takový ten střední banán normální zralosti, ne přezrále.
1: Jo, není hnědej.
0: Ten světový rekord je asi 7 banánů za minutu, prosím 7? Tě. Takže, no přesně, on dragal taky tak a říká, to je hrozně málo, tak to překonám kámo úplně v pohodě, že jo. Takže to zkusil, jeden banán snědl za 25 sekund ten první, jo. Jenom tak pro příklad.
1: To takhle těžce se jedí banány, jo.
0: Takhle těžce se jedí banány. Je to tak. Každopádně o tom bude ještě řeč, protože tady čtu, že Britka drží Guinnessův rekord v nejrychlejším snědení burita. Ona ho snědla, schválně si typně za jak dlouho sní to burito.
1: Ty,
0: to
1: musí, poměr,
0: říká se tomu rukáv nebo nohavice někdy, protože to je poměrně velký, že to burito.
1: Jistě.
0: 30 jako sekund.
1: Za 30 sekund snědla jedno burito.
0: Snědla jedno burito za 30 sekund. Jako ty, když zaměstnavatel řekne, hele, máme tady jenom půlhodinovou pracovní pauzu, tak na oběd, tak to asi nemá problém s tím úplně, no. Ale za 30 sekund sní burito.
1: Tahle paní měla zkusit ty banány.
0: Kamarádko zlatá, ten kámoš, já mu to posílám, ne? Říkám, hele, tak tady tohle je nová výzva, ne? A on říká, já jsem si teď typku našel. A víš, jaký ty banány? A ona ten banán celý polkne.
1: Ne.
0: Odkud má praxi, to nevím.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
5: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
6: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
9: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
12: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Odpolední show na Evropě 2. Častokrát mluvíme o Číně, anebo o ní slýcháme v takové negativní konotaci ohledně různých aplikací, které vyvíjejí a telefonů, které vyvíjejí a jak nás to šmíruje a tak dále a tak dále. No, otázkou je, co je vlastně pravda a co není. Samozřejmě to není otázka teďka do diskuze. Mám tady pozitivní zprávu z Číny, což se vždycky hodí. Pozitivní zpráv není nikdy dost, ať už přicházejí odkudkoliv. Tak v Číně, tady údajně píšou, nahradili billboardy s reklamami billboardy s vědci. Což je jako hezký, že vlastně oni chtějí ukázat tomu světu nebo jejich národu ty hrdiny, kteří vytvářejí jejich inovace, jejich vlastně vynálezy, které potom tu Čínu proslaví třeba po celém světě. Takže skutečně se rozhodli na některých místech ve velkých městech, jako třeba Peking, tak nahradit ty velikánský letkový obrazovky, kde jsou jinak reklamy třeba na různý jako prostředky, na mytí vlasů a technologie a podobně, tak tam jsou fotografie těch vědců a je u nich napsáno, v jakém oboru vynikli a co vlastně vynalezli. Takže to je super, že touto cestou se jde, že vlastně dělají hvězdy z těch lidí, kteří skutečně pomáhají nám lidem v běžném životě žít lépe. No. Až budou ale ty věci dělat reklamy, tak vlastně to bude ještě efektivnější. Až tam bude vlastně někdo třeba nějaký vědec, lékař a bude to skutečně, tato vodka zabije až 20 milionů mozkových buněk. Ověřeno. Zajímavá reklama. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Good morning. Okay, do you have your clothes on?
3: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovi v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
2: Oh my God, what is wrong with you?
3: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
2: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
3: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
2: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
2: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná.
5: Ty krásno.
6: O svačině to roztočíš.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi, nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
9: nebude štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
9: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
9: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyhle to jsem teď říkal.
9: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Na maximum.
10: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě.
4: Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
11: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
11: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji.
11: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
16: A startuje večer na maximum.
11: Songy na přání.
17: Já bych si přál asi třeba...
11: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
18: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: matice. Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Až na 7 sekund, úplně přesně 17. hodina, Káťa Podrazká opět připravená s tuto další zprávy a my jsme Evropa 2.
2: Krásné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu Naturale 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu roku 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Česko v poslední době zaplavují padělky osobních dokladů, které jsou tak dokonalé, že policisté nemají šanci odhalit. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky. Hlavně se to týká zahraničních dokladů, pocházejících většinou ze zemí bývalého východního bloku a Turecka. A teď už Zuzka.
3: V Praze a přilehlé části středních Čech se nachází více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvedl to Institut plánování a rozvoje hlavního města v nové studii. Její autoři zmapovali stezky z digitálních modelů krajiny a historických map. Studie doporučuje cesty obnovovat a znovu tak propojovat město s krajinou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v šestém kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku, jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 máme aktuálně hlášenou vážnou nehodu. Na výjezdu z Brna ve směru do Prahy na kilometru 188 došlo k hromadné nehodě. Na místě aktuálně zasahují záchranáři a do kolony. V tuhle chvíli vjedete už na kilometru 194.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kdy bude oblačno až zataženo, na západě i polojasno, v jihovýchodní polovině území místy s deštěm, odpoledne a večer pak čekáme od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty nám vyšplhají na 17 až 21 stupňů, ovšem na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, tam se budou teploty pohybovat v rozmezí 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
5: Ladies and listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Barana, Europol, listen to Europa 2,
6: Cash, Europa 2,
5: Europa 2, stay tuned.
1: My se podíváme dopředu do minulosti, teda do budoucnosti, toto říkám, na to, které věci už nebudeme vůbec dělat stejně, jako děláme třeba dnes. Tak za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2.

Odpolední show na Evropě 2. Zrovna nedávno jsem řešil s kámošem, jak to bude vypadat za pár let z hlediska autonomie automobilů, to znamená řízení automatického, kdy vůz pojede úplně sám. Teďka už jsou to samozřejmě auta, která jezdí sama, jsou to taxi a různý další věci, které jezdí už třeba v Dubaji, v Americe a tak dále. Ale tady jsem našel článek, který popisuje, co v roce 2040 už bude jinak než je naprosto, nebo naprosto jinak než je dnes. Třeba tedy řízení aut. Tady píšou, že v roce 2040 už bude zcela automatické, to je jasné. Zapamatování si jakýkoliv hesel bude naprosto zbytečné. Budeme mít otisky, sítnice, rohovky a tak dále, možná implementované nějaké čipy dokonce v ruce. Takže pamatování si jakýkoliv hesel, který teďka máme, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ABCD, tak to už dávno nebude naštěstí. Čekání ve frontách. Tady říkají, že všechny potraviny už budou mít natolik malé čipy na sobě, včetně třeba ovoce a zeleniny, která bude rozpoznávaná různými kamerami. Tam nebudou čipy, ale budou tam různý kamery, které rozpoznají, jestli je mrkev nebo není, přímo ta pokladna, že jo, a tak dále. Takže budete procházet s nákupem rovnou a strhne se vám to rovnou z vašeho účtu, protože vás to buď to rozpozná, nebo opět nějaký ten implantovaný čip. No. Překládání jazyků jako takový, tak to vůbec už nebude muset řešit. Budou nějaký sluchátka, brejle a tak dále, který v roce 2040 udělají z cestování naprostou banalitu, tedy z cizích řečí, tím myslím. Vlastní domácnost už nebudeme uklízet, taky píšou, že roboti už to převezmou. AI nám bude plánovat náš den naprosto běžně, klíče a peněženky minulost. Vůbec. 2040 bez klíčů, bez peněženek budeme vyrážet ven. Pamatování si jakýchkoliv cest, vůbec taky brejle a nějaký vnitřní navigační systémy v roce 2040 budou fungovat naprosto běžně a spoustu věcí za nás bude dělat AI. Ačkoliv já jsem teďka četl, že podle toho experta, který tu AI trochu vynalezl, takže do 10 let nás zabije, takže v roce 2040 možná nic z toho fungovat rozhodně nebude.

0: I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, with Fast Boy.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europa, Tibet.
3: Europa 2.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Stavebniny Dek přináší

0: Menat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Bik přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivně s

0: mámu.
1: A už je tu čtvrtek a v odpolední show na Evropě 2 nás tím pádem čekají poslední dvě volání tohoto týdne. Tedy když zvládneme to dnešní, tak už jenom to zítřejší. Tak buďme odvážní, vytáčím.
2: Ano, halo, ahoj Tomášku.
1: Nazdar Máti.
2: Ahoj. Hele, ty jsi mi ani včera neodpověděl na SMS-ku, vy jste se ani neukázali, já vůbec nevím, co je u vás novýho, co malej a tak. Už jsem ho dlouho neviděla.
1: Jo, takhle, no malej, no prosím tebe, ten je celý po tobě, matko, je to opravdu šílený, protože on má teďka období vzdoru a to, co máš teďka ty v dospělosti a v tom stáří, ve kterém seš, tak on má teďka v tom kolem těch dvou let a je vzdorovitej, vzteká se, všechno chce dělat sám, odmlouvá, neposlouchá, dokonce mě občas i bije. Takže skutečně to, co máš ty teďka, má on ve dvou letech.
2: No, hele, no jo, Tomášku, tak aspoň to vidíš, jak já jsem to měla těžký. A aspoň vidíš, že rodičovství je v období života, kdy můžeš prožít nejhorší den života už před 6 ráno.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: A ty jsi to těžký neměla, já byl hodnej, co kecáš.
2: No jo, ale...
1: Tak, čus.
2: No, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Svoboda.
7: Odpovědnost.
8: Naděje. Některá slova nestárnou.
7: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
8: Celý den vás čekají diskuze,
7: slavnostní čtení,
8: odhalení Havlovy lavičky,
7: vystoupení hudebních hostů,
8: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
7: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
8: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
7: Vstupné je zdarma.
8: Více na praha.eu.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
9: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Maximum tvý muziky.

0: odpolední show končí na Evropě 2. Budoucnost této stanice je naopak Bob Schwartz, který přichází po mně. Jeho pořad Evropa 2 Music Chart, což je nejprestižnější hitparáda českého éteru, už mnoho let, mnoho desítek let, a Bob Schwartz aktuálně moderuje jako skvělý moderátor, který vám představí výsledky, které jsou podle vašich notiček. To znamená, že vy jste hlasovali na Evropa2.cz a vy se také dozvíte, jestli váš favorit, pro kterého jste dávali hlasy, skončil dobře, anebo hůř, než jste čekali. No, každopádně, já se na vás těším zase zítra, vy máte 2 hodiny do čísla 1 v Evropa 2 Music Chart a zhruba 21 hodin, promiňte, do mého příchodu opět do studia Evropy 2. Mějte se krásně, krásný večer, Tomáš se loučí, ahoj.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek s názvem Hope v režii Nahong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Nahong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
3: Evropa 2.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: A čas je na zprávy, protože je 18 hodin a je tady Katka Podraská.
2: Krásný podvečer. V Jihlavské nemocnici zavedli novinku. Dárci krve budou dostávat jako poděkování textovou zprávu s informací o tom, že byla jejich krev použita. Vedení nemocnice věří, že tato novinka by mohla motivovat nové dárce. Je jich totiž nedostatek. Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, která by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne jako nynější jednodenní známka. Počítá s tím doporučení sněmovního hospodářského výboru k vládní novele zákona o pozemních komunikacích. A teď už se podíváme do regionu.
3: Krajská nemocnice v Karviné může zaplatit všechny staré dluhy. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezské hejtmanství a to nemocnici mimořádně poslalo 70 milionů korun. Kraj tak oddlužil další nemocnici. Ostatní podle něj takové problémy nemají. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 máme hlášenou vážnou nehodu na výjezdu z Brna ve směru do Prahy. Na kilometru 188 došlo k hromadné nehodě. Na místě aktuálně zasahují hasiči. Do kolony v tuhle chvíli vjedete už na kilometru 196. Je to tady asi na 3/4 hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude oblačno až zataženo, na západě i polojasno. V jihovýchodní polovině území místy s deštěm. Odpoledne a večer pak čekáme od západu ustávání strážek a obývání oblačnosti. Teploty 17 až 21, ovšem na Moravě a ve Slezsku bude chladněji 13 až 17 stupňů. Máme po zprávách a teď už začíná Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
1: Když teď Káťa Podraská řekla mé jméno, že začíná právě se mnou hitparáda, tak se u toho tak krásně usmála. Tak doufám, že i vy z toho máte radost, že jsme tady společně na Evropě 2.
4: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Začátek dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2 tak obstará, přátelé, kriminální případ. Nicméně rovnou předesílám, nebojte se, nejde úplně o život, ale je to zvláštní, co se teďka stalo modelce André Bezděkové, což teda víme samozřejmě všichni, vítězka České Miss 2016 a taky partnerka Sebastiana, tak evidentně teda má smůlu na zloděje, protože po druhé během poměrně krátké doby, ani ne roku vlastně, tak se stala obětí vloupání do auta. No a zatímco teda na poprvé tak přišla o věc prý hlavně s citovou hodnotou a sice o tenisovou raketu, což vlastně byla taková relikvie po jejím tatínkovi, tak tentokrát opravdu si zloděj odnesl naprosto bizarní kořist. Jedna, která André z auta zmizela nádržka na parní žehličku. To třeba u mě zloději nenajdou v autě. No a druhá věc, a teď poslouchejte dobře, vlastně dvě věci jako takové kombo. Ten zloděj si vzal jednu botu a jednu kolečkovou brusli, slyšíte dobře. Sama Andrea Bezděková to komentovala slovy: přišel a uškodil, je to neřád, chyťte ho. A pak ještě dodala, že byla vlastně nakonec překvapená hlavně tím, jak klidně celou událost přijala. Malinko mě děsí, jak už jsem tím životem ošlehaná. No tak to je zajímavý postřeh, že vlastně člověk samozřejmě má najednou tu představu, že to zas tak divný není, že vás okradou, tak to je jedna věc. Ale druhá věc, kdybych se vrátil ještě k tomu lupu, tak jedna bota ze dvou a jedna brusle ze dvou, člověk si říká, proč, jo? Tak mám tady samozřejmě takovou variantu, nabízí se to, že prostě zloděj šel najisto a že mu zkrátka šlo takzvaně o fetiš. Čili nevím, jestli spíš tohle by Andreu Bezděkovou nemělo vyděsit. Ale zase Andrea má tu výhodu, že má svého bodyguarda Sebastiana a tomu se ty zloději do ruky určitě dostat nechceš. Tak, tolik krimi úvod. Mimochodem zdravím Sebastiana i Andreu. Na zdravím pochopitelně především vás u 35. už letošní hitparády na Evropě 2. Já jsem Bob Švarc a hodně toho pro vás mám, včetně soutěžních novinek. A tady je rovnou ta první soutěžní novinka číslo 1 od The Script. Začínáme!
4: Evropa 2 Music Chart.

Tak teď mám chuť se vás zeptat, jestli takhle na úvod hitparády Music Chart na Evropě 2, protože tohle byla teprve novinka číslo 1, jste měli pocit, že jsme tady vzdali hold kapele Oasis. Měli jste ten pocit? Jestli ano, tak se to kapele The Script povedlo, protože tady ta skladba opravdu měla v podstatě být takovou poctou právě téhleté legendární kultovní skupině, která mimochodem si teď odžila takový comeback, dokonce se spekuluje o nějakém snad turné, jsem slyšel, zatím teda to bylo všechno jenom v Británii, tak uvidíme. Každopádně The Script, abychom se vrátili k téhleté kapele, která si Oasis vzala jenom jako svůj vzor, jako svoje idoly, už jsme to tady říkali před týdnem konec konců, když tohle byl future hit, že tohle irské trio The Script tak si sice vybudovalo kariéru na něčem, ale teď po letech vlastně, kdy už jsou zavedení, tak přiznávají, že Oasis jsou něco, co je vždycky inspirovalo, něco, co vždycky obdivovali. Plně, kdybych to měl tady ocitovat, tak v oficiální tiskové zprávě frontman kapely The Script říká: jsem velký fanoušek Oasis, vždycky jsem byl, ale nemyslím si, že si Liam a Noel, myšleno Gallagherovi, bratři, frontmani, zase právě Oasis, uvědomovali plný dopad toho, co dělali, když se dali znovu dohromady. To je ten comeback, o kterém jsem mluvil. Protože velká část jejich fanouškovské základny jsou kluci, muži středního věku a mnoho z nich má podobnou situaci, kdy nemluví s bratrem nebo přítelem a snaží se k tomu chovat chlapsky. Znovu se sjednotili bratři Gallagherovi a vznesli do ducha doby myšlenku, že odpuštění je opět cool. Takže to je vlastně něco, co asi se opravdu skrývá v tom comebacku kapely Oasis a zároveň se to skrývá i v téhleté novince od The Script, která, ještě to řeknu jednou, vzdává hold kultovní legendární kapele Oasis. A pojďme už od Script a Oasis k něčemu jinému. Pojďme na novinku číslo 2, tady jsou Alesso a One Republic.

Tohle je Evropa 2 a hitparáda Music Chart. A jestli je něco zárukou hitu, tak kombinace nebo umělecká spojení ještě lépe vyjádřeno, jako jsou tato, prostě podobná těm, co jsme teď slyšeli dneska, jako soutěžní novinku číslo 2, to je právě spojení na jedné straně švédského slavného producenta DJ Alesa a amerických hitmakerů, které známe dohromady, tu kapelu pod názvem One Republic, už po několikáté spojili síly, no a díky tomu teda teď aktuálně vzniknul tenhle ten track s názvem In Your Eyes. Mimochodem, když se podívám tady ze zvědavosti, protože ten název pochopitelně je mi povědomí, taky už jste nějakou písničku In Your Eyes ve vašich očích, že ho slyšeli, tak se tady dívám do naší hudební databáze, do naší hudební knihovny a jenom za poslední dobu tady máme raz, dva, tři, čtyři, pět, no, pět písní, které se jmenují takhle jenom In Your Eyes, nemluvě o dalších, které tam mají to In Your Eyes zakomponováno do nějakého dalšího názvu. Takže ten, pojďme si říct, název písně není až tak objevný, ale zase to znělo pěkně, takže to myslím, že by nám mělo stačit, to by nás mělo hlavně zajímat, tenhle nostalgický a zároveň nadčasový track, jak právě zní píseň prý o bezpodmínečné lásce, no a je to po dlouhých 10 letech spolupráce právě One Republic s Alesem. Už je to nějaká doba, ale být společně zpátky ve studiu je prostě úplně přirozené. In Your Eyes bude nezapomenutelný single, říká Aleso, a One Republic k tomu dodávají, respektive Ryan Tedder, neboli frontman One Republic, tak říká, jenom hrstka lidí, se kterými se tak rychle sednu a okamžitě se ve studiu něco stane. Aleso je jeden z nich. Bylo to, jako bychom pokračovali v konverzaci, kterou jsme nikdy nedokončili. Tak to myslím, že je vlastně super, když umělci mají pocit, že ještě stále nedokončili své dílo, tak u Alesa i u One Republic to zatím platí. Novinka číslo 2 v tuto chvíli za námi, tím pádem i novinky soutěžní pro tuhle hodinu, další si dáme v hodině příští a jdeme rovnou na žebříček od 20. místa. No a možná si někteří vzpomenou, že před týdnem tady byla novinka, a to v podání Fastboy, tak dneska ta novinka už je na 20. místě.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 20. místě a novince z minula od Fastboy, teď jsme si dali na místě 19. naopak loučení, a to s Loreen, protože Loreen maximálních 7 týdnů se skladbou Set Me Free, tak si tímto vlastně splnila. Čímž teda vyklidila prostor některé z dnešních novinek, a to se stane dneska ještě jednou po 7 týdnech pošleme nějakou skladbu takzvaně dopryč a shodou okolností to vlastně bude už za chvilinku, hned právě na 18. místě, které nás čeká po kratičké pauze. Takže na tom 18. místě za chvíli Martin Garrix a Ed Sheeran, užijte si je, protože po 7 týdnech jejich repeated tak naposledy dneska. No a dneska samozřejmě, kromě toho, že mám pro vás celý ten žebříček až po první pozici, tak k tomu jako vždy spousta zajímavého a třeba byste možná nečekali, že budeme v hitparádě na Evropě 2 řešit včelku Máju, ale představte si, že i to se dneska stane, takže rozhodně vydržte.
1: Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těším

0: se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: Já jsem se modlil o něco takového a ty to vypálíš.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropě 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
4: tak je to věta o jednom slově. Věta hláde delní povolení.
1: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a

myslím, že na vytvoření atmosféry stačí. Takže přátelé, tohle, ač to tak možná teď nevypadá, je stále hit paráda Music Chart na Evropě 2. Já jsem to musel dát, Čelku Máju. Jednak mám rád, když tady mohu pustit něco trošku neobvyklého, nestandardního, ale hlavně teď to má svůj důvod, že právě v Čelka Mája. Protože jestli posloucháte čtvrteční premiéru, tak včera to bylo, a jestli posloucháte teda v neděli reprízu, tak před pár dny se dá říct, prostě 9. září oslavila Včelka Mája 50 let. 50 let od premiéry. A ono se to hodí k hitparádě naší, protože totiž Včelka Mája je zároveň jeden z největších českých hudebních hitů, ale jakože všech dob, a myšleno teda mezi těmi hity, co se prosadili ve světě. Za stolik jich nemáme, to si pojďme přiznat. Takže, animovaný seriál Včelka Mája se na německých obrazovkách objevil poprvé 9. září roku 1976. A teď, to jsem třeba vůbec netušil, že tahleta pohádka, tenhle pohádkový seriál je vlastně natočen v německo-rakousko-japonské koprodukci. To mě úplně šokovalo, že v 70. letech Němci teda samozřejmě, když hledali seriál animovaný pro televizi CDF, tak vzali vlastně knížku už ze 30. let minulého století. Vzpomněli si, že je to poetická kniha právě o malé včelce, no a že jí teda vdechnou nový život, že z ní udělají seriál, ale spojili se právě němečtí producenti s animátory z Japonska, takže ono to prý je vidět, nejsem úplně odborník i na té výtvarné podobě právě Včelky Máji, že tam opravdu prý je vidět vliv japonského anime, to se přiznám, že až teď, když to vlastně jsem se jako dověděl, tak si toho trošičku všímám, ale pojďme k té hudbě. Karel Svoboda, český skladatel, slavný samozřejmě, autor mnoha českých hitů a pro Karla Gotta obzvlášť, tak už začátkem 70. let měl dobré renomé právě v Německu a obecně v tehdejší západní Evropě. I s Karlem Gottem tam hodně už v té době koncertovali. No a Karel Svoboda dostal v Německu od CDF televize právě zakázku, aby vytvořil hudební doprovod k tomuhletomu seriálu. A Karla Gotta v podstatě přemluvil, aby naspíval titulní píseň. Karel Gott na to po letech vzpomínal. Já jsem k němu šel na kávu, ale nakonec jsme zamířili do studia a za půl hodiny jsem tam nahrál Včelku Máju, která se potom stala jedním z jeho největších hitů vůbec v celé jeho kariéře a jak už jsem tady vlastně jednou říkal, tak je to jeden z největších hudebních hitů, co se týká české muziky vůbec. Jinak teda Včelka Mája paradoxně měla premiéru nikoli v Německu v tom roce 76, ale dokonce v roce 1975 právě v Japonsku a až o rok a půl později v září 76 právě přesně před 50 lety v Německu, že by se taky dalo vzpomenout, že v Československu tehdejším, tak Včelka Mája se objevila o dalších téměř 10 let později, v roce 1985. A neptejte se proč, a já vám to stejně řeknu, je to proto, že tehdy Československá televize neměla prostě prachy. Za komunistů nebyly peníze na západní seriál, takže nakonec se producent Leo Kirch z CDF musel v podstatě slitovat a tehdy nám to dali zadarmo, abychom Včelku Máju taky viděli, když jsme jenom znali písničku od Karla Gotta. Která teda ale, jak tady říkám dnes naposledy, je opravdu mega hit a dnes slaví 50 let. Respektive vlastně slavil včera, nebo před pár dny, záleží, kdy posloucháte, ale každopádně, když teď posloucháte hitparádu na Evropě 2, tak slyšíte 17. místo a to je pro dnešek Luis Capaldi.

Novinka z minula od Giant Roofs, hitparádě Music Chart na Evropě 2. Teď na 16. místě dozněla, už se můžeme těšit na místo 15. Aleso Pendulum za chvilinku. Teď ale zajímavý životní krok jednoho mladého člověka, a to dcery Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Totiž jejich dcerka, 13-letá Northwest, tak má za sebou první solovou show ve svém životě, ve své kariéře. Northwest. To je mimochodem stejně geniální jméno, když si to přeložíte. Tak ona vlastně, kdyby to člověk fakt jako přeložil otrocky, ale zároveň by to chtěl připodobnit trošku nebo přizpůsobit češtině, tak vlastně ona by se asi fakt česky mohla jmenovat Northwest Severka Západní. Což vlastně jako nezdí až tak blbě. Nebo zní to zvláště, ale je to dost originální. Já myslím, že v té angličtině to Northwest je dost jakože jiné. Tak odehrála teď Northwest ve svých 13 letech vyprodaný koncert v Chicagu. Ten prostor, kde vystoupila, tak má kapacitu asi 1400 návštěvníků. Bylo vyprodáno. Ten koncert proběhl 5. září v sobotu. Samozřejmě přítomní byli i rodiče, jak Kim Kardashian, tak Kanye West. Hrdě sledovali z vlastního balkónu, co se děje v sále, a samozřejmě hlavně svoji dceru, kterou fotili, točili. A opravdu bylo prý i na videích vidět, že jsou na dcerku pyšní, hrdě se usmívali. No a Northwest teda vystoupila s písněmi ze svého debutového alba North Forever, se jmenuje. Vydala ho letos v květnu a zároveň kromě několika písní právě z tohohle alba, tak taky ještě dala několik coverů, například od Avril Lavigne. No tak proč ne? 13-letá Northwest, myslím, že na jednu stranu cestičku má docela dobře umetenou, což samozřejmě nebývá vždycky výhodou, ale spíš mě baví, jak Kanye West se vlastně tímhle možná povalu trošku stává z úspěšného rodiče, takovým tím rodičem, který si možná tou dcerou bude něco kompenzovat, protože když se na tím člověk zamyslí, tak Kanye West má teď jedno vystoupení za druhým zrušené, takže když nepočítám teď nedávno relativně někde v Madridu, tak už ani snad v Rusku ho nechtějí. Myslím, že v Rusku měl být nějaký koncert a taky úplně zrušeno, nebo že ani tam to prostě nebude. Kanye West zkrátka teď nezažívá v tomhle úplně nejlepší období. Na druhou stranu má tady dcerku, tak se může realizovat na 13-leté své dceři Northwest a jí můžeme jenom popřát, aby to prostě ustála, no, protože samozřejmě velký vzestup, tak aby pak nenásledoval i o to větší třeba pád. To samozřejmě si nikdo nepřejeme. Evropa 2 Music Chart. Týdne. I když pát tady teď máme, ale Aleso Pendulum, to je právě pát uplynulého týdne v hitparádě na Evropě 2.

0: No a když už jsme si řekli, co je pád týdne v hitparádě Music Chart na Evropě 2, tak ještě teď doplnění, odkud kam to je pád, tak je to z minulého 6. na to dnešní 15. To se takhle povedlo propadnout sestavy Alesso a Pendulum. Jinak za chvilinku místo 14. a Illinium a Eli Due, ale to až po prvním Future Hitu. A ten je dneska od Katy Perry. Nová píseň po měsících očekávání a spekulací, tak vychází právě novinka od Katy Perry. Single se jmenuje Watch It Burn. A možná si říkám, že si podrobnosti o něm můžeme nechat za týden, protože to bude soutěžní novinka, zatím je to Future Hit, to znamená, že je to mimo soutěž novinka, která ale ten postup do toho dalšího vydání má jistý. Tak ať nejsme ovlivněni žádnými informacemi kolem, jenom si prostě užijeme tu muziku a za týden podrobnosti.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a vrcholí už první hodina dnešního vydání. Tohle byly Mark Dana Raymond na 13. místě. Před místem 12. už jsou slyšet Robin Schulz a Burbs. No a taky místo 11. už za chvilinku to obsadili Kids Eye.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Music Chart.
1: Kdybych neměl svoji letní absenci, tak bych mohl teď říct, že po 35. vás letos vítám u hitparády Music Chart na Evropě 2, ale já jsem tady nebyl několikrát, takže to říct nemůžu, že po 35. ale je to teda 35. vydání určitě roku 2026. No a vlastně i po 35. teď vy, co posloucháte třeba po každé, tak uslyšíte rekapitulaci, ale jenom z poloviny, protože teprve hodina je za námi, čili ještě samozřejmě hodina před námi a spousta skvělých kousků je taky před námi, na to se můžeme těšit, ale pojďme si teda zčekovat zatím tu první hodinku a nebo taky druhou polovinu žebříčku, je takhle se to dá označit. Každopádně 20. místo pro dnešek novinka z minulého vydání od Fastboy, na místě 19. po 7 týdnech se loučí Lauryn, stejně jako Martin Garrix a Ed Sheeran nás opouštějí po 7 týdnech a to jenom o stupínek výš, na místě 18. Luis Capaldi na 17. pozici, novinka z minula, další od Giant Rooks a to na 16. místě. Pádem týdne se stala věc od Alesa a Pendulum, dneska jsou 15, minule ještě 6, takže proto pát týdne. Místo 14. Illinium Ellie Goulding a já mám pocit, že jsem říkal možná jiné jméno, Illinium Ellie Due, ale to teďka úplně přeskočme, to už si stejně nikdo nepamatuje. Pojďme na místo 13. na něm Mark Dan a Raymond, místo 12. obsadili Robin Schulz a Burbs a místo 11. uzavřelo první hodinu, respektive uzavřeli dámy z kapely Kecaj. Tak za chvilinku první desítka, ale samozřejmě stejně jako tu první hodinu i tu druhou začneme s novinkami, takže pro dnešek první novinka, protože tady zase v papíru to je trošku blbě, tak vám to budu muset teďka v rychlosti najít, co bylo tady dneska jako první. Ano, The Script, novinka číslo 2, potom Alesso a One Republic. No a v tuhletu chvíli už se pojďme vrhnout na novinku číslo 3. Olivia Rodrigo přichází. Možná se někdo vzpomene, že před týdnem jsme ji tady měli jako ukázku ze zahraničí, tak teď už si ji pojďme dát jako plnohodnotnou novinku naší hitparády.
0: Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Vlastně po druhé za sebou Olivia Rodrigo v naší hitparádě Music Chart na Evropě 2, s tím, že ale před týdnem nebyly potřeba hlasy, aby se dostala do toho vydání dnešního. Dneska už o hlasy jde, protože tohle byla zároveň novinka číslo 3 od Olivie Rodrigo. Celý jménem mimochodem Olivia Isabel Rodrigo, takhle se jmenuje celým jménem tahleta americká herečka zpěvačka, která oslavila letos v únoru své 23. narozeniny, která má za sebou i spoustu úspěchů filmových. Určitě asi ten největší je muzikál Ze střední, myslím si, teď trošku lovím v hlavě, ale myslím si, že jo. No a písniček taky od ní už známe spoustu. Nicméně tady tahle novinka, která vyšla 24. srpna, to znamená teď na konci léta, a jmenuje se Serena Joy, tak je taková píseň s hlubším přesahem, což já mám rád. Takže jednak jedná se o charitativní single, který navíc je inspirovaný postavou Serenou Joy z dystopického románu Příběh služebnice od spisovatelky Margaret Atwood. Tak přiznám se, že neznám, ale dystopický román, to zní dobře. To je něco, co já mám třeba docela rád, jako utopické, dystopické, ono to asi není úplně totéž, ale nějaký takový ten fiktivní román, ale ne úplně sci-fi. Tak jo, možná jo, Příběh služebnice je něco, co si můžeme přečíst. No a jestli vás třeba k té knížce nalákala i tahle píseň, proč ne? Olivia Rodrigo, Serena Joy, novinka číslo 3. No a ještě novinka čtvrtá, abychom měli teda nabídku kompletní, tak teď je na řadě. A s ní je tady, stejně jako před týdnem, když to byl Future Hit, Adonis. Tak pojďme na něj.

I Adonis teď promluvil nebo zaspíval v hitparádě Music Chart na Evropě 2, a to proto, že právě od něj je dnešní novinka číslo 4 před týdnem Future Hit. Dnes už vaše hlasy bude potřebovat, na rozdíl právě od pozice Future Hitu. No a Adonis teda přepíná do angličtiny opět po nějaké době. Tenhle ten muzikant, kterého si myslím všichni ještě pamatujeme jako vítěze poslední série pěvecké soutěže Superstar, s tím, že teda poslední už brzo nebude platit, protože vlastně už tady má další ročník Superstar, ale taky určitě jako reprezentanta České republiky na Eurovizi, možná si na něj vzpomenete, což je mimochodem docela pikantní, že reprezentant České republiky, ale jeho mateřským jazykem je slovenština, takže on teď dokonce vydává dvě desky, jednu právě ve slovenštině a druhou v angličtině, a proto to přepnutí do angličtiny, jak jsem říkal v úvodu, protože ta písnička, to myslím, že jsme poznali všichni, byla v angličtině, jmenuje se Cherry on Your Cake, píseň, která prý zatím je asi nejpozitivnější skladbou možná vůbec v kariéře právě Adonise. Prý ho baví její nadlehčenost, a to jak v projevu, tak i v textu a celkovém významu. A kdybych teda ten význam měl nějak lapidárně shrnout, abych vás tady úplně nezatěžoval detaily, tak prostě je to píseň jakože o třešničce na dortu, myšleno třeba právě ve vztahu. Co může být ve vztahu tou třešničkou na dortu? To už si odpovězte sami, ale písnička na to částečně odpovídá z pozice Adonise. Novinka číslo 4. No a jdeme na první desítku a rovnou zase, kdybych lapidárně opět měl něco shrnout k tomu desátému místu, tak řeknu, že vás asi taky zaujalo to neúplně standardní spojení Martina Garrixe a kapely U2. Takže ano, dostali se do první desítky a uzavírají ji, to znamená na desátém místě právě teď.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. A jak jsem tady před chvilinkou mluvil o utopistickém románu, jednom, že inspiroval dnešní novinku číslo 3, tak já jsem si to trošku myslel, rozdíl mezi utopií a dystopií, jo, tak úplně nejjednodušeji, obojí je o fungování, nebo možná nefungování právě společnosti fiktivní, s tím, že utopie má vlastně pozitivní nádech, zatímco dystopie naopak záporný. Prostě utopie je o ideálním světě a ideální společnosti, zatímco dystopie je o úpadku totálním a nefungující společnosti. Tak, jsme zase o něco chytřejší. Já mimochodem tohle naprosto miluju, když se sám něco dovím.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
5: Evropa 2 Music Chart. Šplhoun týdne.

Miraj a sedmé místo bude, všechno bude za chvilinku v hitparádě Music Chart na Evropě 2 teď, ale hudební vzpomínání, protože je tady hudební zpátečka. Docela dost toho času uplyne teď pomyslně, protože se jdeme podívat na to, jak to tady znělo v září roku 2011, čili to je 15 let. No a já jsem tady vybral zajímavé kousky, řekl bych, hned třeba ten první z tehdejšího 18. místa, vzpomenete si Alexandra Sten. Boy,

září 2011 už jsme znali Bena Krestova. To už bylo podle mě tak 2 roky po tom, co se objevil a vystřelil vzhůru v Superstar, tak po těch 2 letech už samozřejmě měl svoje hity, no a přesně před těmi 15 lety tady u nás vyhrál právě Ben Krestova. Evropa 2 Music Chart. Hudební spátek.

0: Po šestém Sombrovi, za chvilinku pátá Norma Jean Martin a taky ještě jeden Future Hit dnešní hit parádě Music Chart na Evropě 2 a na ten dojde opravdu přesně právě teď. Je tady nový Alex Warren, tenhle hudební fenomén, který vydal na konci srpna nové album, to se jmenuje Wild Child, tak mu prý říkal tatínek, když dnes už velký Alex byl ještě malý Alexík a říkal mu takhle prostě Wild Child, jakože divoké dítě. No a z desky teda s tímhle názvem, tak je i první single, který teď nabízím mimo soutěž jako novinku, jmenuje se Passenger a je to prý taková letní hitovka, takže můžeme to brát tak, že prostě léto ještě stále trvá i u nás v hitparádě.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit. Evropa 2.

0: Za námi Benson Boone, Evropa 2 Music Chart, téhle naší nejprestižnější české hitparádě, Benson Boone pro dnešek na čtvrtém místě. No a my tady ovšem dáváme prostor i zahraničním hitparádám, necháme je občas takhle promluvit do toho našeho žebříčku. A dneska teda se podíváme do britské British Big Top 40 a ono to bude zároveň tak trošku i konec čekání na velký návrat Miley Cyrus. Zpěvačka, která teď zřejmě se bude prezentovat jenom jako Miley, nicméně, aby se to nepletlo, tak prostě Miley Cyrus přichází s 10. albem, ale ta její hodně očekávaná novinka, tak by měla být 18. září. No a tohle z toho alba je teď první ukázka tady u nás na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku? Let's go.

Hitparáda Music Chart na Evropě 2, část 35. a její úplný vrchol teď. Vždycky ten vrchol spočívá v rekapitulaci a pak ve vyhlášení vítězné první pozice. A samozřejmě teda v prezentaci té první pozice, jakože si ji pustíme. Tak pojďme ale krok za krokem. Vypadli od minule ve všech případech po 7 týdnech maximálních Eva Farná, taky Užel, Emil Angel a Ultra Nate, taky Miles Smith a taky Dermot Kennedy. Tito už v žebříčku nebyli. Na rozdíl od těch, co tam možná budou za týden, co budou v top 20, dvě skladby z těch čtyř teď zmíněných tam určitě budou, protože dvě mají jistý postup, ale není teď jasné, které to budou. Novinka číslo 1 The Script, novinka číslo 2 Alesso One Republic, novinka číslo 3 Olivia Rodrigo a novinka číslo 4 Adonis. A jak říkám, je potřeba jim dát hlasy, jestli vás zaujali, protože dvě novinky postoupí určitě, když nám tady dvě skladby z toho aktuálního žebříčku zase po 7 týdnech vypadnou, ale samozřejmě prostě ty novinky, které dostanou těch hlasů nejvíc, tak to budou ty, co se dostanou určitě dál. Mohou samozřejmě všechny čtyři. Jdeme ale na ten zatím žebříček dnešní. 20. místo novinka právě z minula, Fastboy. Na místě 19. je jedno z těch loučení po 7 týdnech. Je to loučení Lorraine, stejně jako na místě 18. nás opouštějí po 7 týdnech Martin Garrix a Ed Sheeran. Luis Capaldi potom 17. Giant Rooks, to je novinka z minula na místě 16. Propad z minulého 6. na dnešní 15. se přihodil se stavě Alesso a Pendulum. Místo 14. Illinium a Ellie Goulden. Na místě 13. pak Mark Dunn a Raymond. Robin Schulz a Verbs na místě 12. Cat's Eye, ty jsou 11. Místo 10. a novinka další z minula, Martin Garrix a U2. Dany pak 9. Riep je šplhem týdne z 19. na 8. Mirai na 7. Sombr je 6. Norma Jean Martin 5. Nejúspěšnější novinka z minula, tak je místo 4. a Benson Boone. Sarah C. a Martin Harich, to je dnešní 3. pozice. Na místě 2. Slávek Fam a Pauli Garant. No a na prvním místě se od minule nic vlastně nezměnilo, protože jsou tam zase Posted. Skladba Jeronimo, kdybyste chtěli i takovéhle podrobnosti k tomu dnešnímu prvnímu místu. Samozřejmě může tam být i za týden ještě kapela Posted, a nebo taky ne. Jak vždycky říkám, je to jenom na vás. Vy hlasujete na Evropa2.cz, my jsme za to rádi. Já teda děkuju ještě speciálně i za poslech, protože mě to těší, že se tady setkáváme vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou. No a doufám, že to bude tak i příště. Já jsem Bob Schwarz, tohle je nejprestižnější česká hitparáda, samozřejmě na Evropě 2, a tohle je první místo. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Umírám, celý se klepu.

0: Vaško odpoledne.
1: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakoprem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

przemienić i to, co nie będzie.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
2: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
1: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
2: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
1: pozorování
2: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
1: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
2: Od 11. do 13. září.
1: A vstup je zdarma.
2: Více informací na praha.eu.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz Parádám, pam pam.

0: Fajn.
1: Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná.
5: Ty krásno.
6: O svačině to roztočíš. Yeah.
7: Zpátky k muzice.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
4: Ne!
2: To je na infarkt.
4: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
4: Iveto!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
4: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

koncert v Praze sakramensky zalíbil. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotsky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Budovy se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivně.

It is the day I was born. It is the spirit of goodness. It is.

I guess you moved on really easily. Maximum musiche. Maximum.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.